0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Slajdák.
1: Říkal jsem to dál, tyhle.
0: Ještě pořád se vlaska Čirova, Holešovi z Hostíku. Jako bratři v Rýmu toho máme na triku. Však stářím se nemění, že jsem furt svý mámy syn. Tři, co jsou zase dva.

0: to tady.
1: No a co ty jinak? Jsi single teď, nebo? Jsi dement, já se neptám k sobě, ale co holky a takhle, ty jo? Jsi v pohodě, nebo?

Novinka. Express FM. I did that yesterday.

0: zábava, vlny, tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzavek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: Express. Music first.
4: Express FM.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Express FM.
2: Hudba. Na prvním místě.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na
8: Aquapalace.cz. Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
9: Music. First.
10: Express FM. Don't.

0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Hudba na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Český prezident Petr Pavel se jako volný fotograf stal členem Klubu sportovních novinářů České republiky. Na webu o tom informoval předseda tohoto tradičního profesního sdružení Michal Dusík. Ujistil, že přihlášku hlavy státu klub posoudil ve standardním přijímacím procesu s vyhodnocením jeho dosavadních činností. Americký úřad pro letectví prošetřuje situaci, kdy se vojenský vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem dostal nakrátko k civilnímu letu plnému cestujících. Tenistka Marie Bousková vypadla na turnaj v Torontu ve druhém kole. 21. nasazená Češka prohrála s Taylor Townsendovou i třetí letošní duel. V celkově pátém vzájemném utkání jí podlehla 6-7, 5-7. Bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné teploty 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Dnes ráno na mě padly první kapky, tak vypadá to, že předpověď počasí se meteorologům skutečně už jako plní a nám se uleví, což je, myslím, úplně zásadní zpráva. Je 7 hodin a 2 minuty, začíná Express ráno, zdraví vás Václav bez babu. Babu má ještě stále dovolenou, zaslouženou. O čem budeme mluvit? Čekají nás seriálové novinky, také, že český film dostal studentského Oscara, také se půjdeme podívat třeba na to, kde si můžete zahrát GT Ačka, ovšem ty starý celkem pohodlně, bez nějakých nových konzolí. Taky se půjdeme podívat na Perseidy, co na komáry, Gilmourky, Rihanna, je toho opravdu požehnaně. Teď ale hudba. Bruno Mars.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Superstar, tohle byly Muse a Nightshift Superstar, 7 hodin a 9 minut. Čím bychom začali? Asi tou poctivou a příjemnou zprávou, že máme studentského Oscara. V minulosti si ho odnesli už třeba Viktor Horák a Pavel Sýkora s krátkometrážním dramatem Krajan, pak Daria Kaštějevová s animovaným snímkem Dcera a dva roky před ní ještě Marie Dvořáková s filmem Kdo je kdo v mykologii. Už v roce 1989 byl ve studentské kategorii oceněn také Jan Svirák za snímek Ropáci. Možná, že si někteří z vás ještě i pamatujete. No a nyní už tady můžeme poblahopřát režisérce Viktorii Štěpánové za Volklor. Právě tenhle ten film získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků a kvalifikoval se tak do klání Oscary v kategorii krátkých filmů. Cenu jako takovou si už bude přebírat 14. září na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu, kde jim bude uděleno zlaté, stříbrné nebo bronzové ocenění. Tak tolik tedy ta dobrá zpráva. Ta další je to, že tady máme další muziku. Tohle už je Aiko, Wine and Baby.

0: Calvin Harris, který má svoji rezidenturu na Ibize, konkrétně v klubu Ushuaia, kde hraje dvakrát týdně a schrábne za to neuvěřitelný honorář. A tak se stále upevňuje, myslím, pořád tu pozici nejdražšího a taky nejbohatšího DJ světa.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
10: Express. Music first. Express FM.

Tohle jsou Blair, The Narcissists. Dnes slaví svátek Oldřiška a taky Něhoslav. Vůbec jsem neměl tušení o tomhle tom jméně. V každém případě Damon Albarn je taky takový Něhoslav, jemu to posjede. Připomínáme si také to, kdy Enola Gay svrhla atomovou bombu Little Boy na japonské město Hiroshima, a proto dnes tady je světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Narozeniny dnes slaví Jerry Horner. Ano, Jerry Halliwell, jenom abyste věděli. A taky Andy Warhol, připomínáme si jeho narozeniny. A taky Michelle Yeoh, což je malajsijská herečka, která si zahrála v Bondovce, ale zahrála si také Všude všechno najednou, má hodně cen a na těch 63 prostě ani dneska náhodou nevypadá. Janelle Monáe, Cold War, za chvíli Malcolm Todd, Earrings na Expressu. So

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Jak se dívám, tak se dívám, tak nevidím žádnou dopravní nehodu v Praze, což je samozřejmě dobře. Ovšem třeba v takových Českých Budějovicích se úplně moc nedaří. Tři dopravní nehody tam jsou. V ulici Dobrovodské, Nádražní a také ve směru na České Vrbné. I tam máme komplikace. Pokud v tuto chvíli jedete na Volyni směr Strakonice, tak tam máme také dopravní nehodu a Plzeň, silnice 20.

0: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
1: Začalo samočištění a vysoušení.
0: Takže žádná belíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Express FM.
9: Hudba. Na prvním místě.

Glass Animals a Heat Waves na Expressu 7.41. Nevím, jak to máte vy se sledováním filmu, jestli třeba doma ještě na to koukáte, třeba přes internet, přes streamovací služby. Možná někteří z vás to stíháte třeba cestou z práce nebo do práce, že si to jako nakouskujete. Dokonce se to tak děje i na sociálních sítích, kdy jsou filmy nasekané jako přímo na nějaký ty party, kdy si ty extrémně populární účty dokonce nahrávají celé filmy, jsou rozstříhané do 2 až 3 minutových klipů a takhle často lidé zkouknou celý film během několika dní v MHDčku, což mi přijde docela jako zajímavý, ale na druhou stranu já nevím, jestli bych nestratil trochu nit, kdybych to měl sledovat takhle úplně. To už radši mám to sledování, jako když se počkám, až jsou všechny díly najednou a pak prožiju jednu bezesnou, možná i dvě bezesné noci. DMA a Heat in Park právě teď a už za malou chvíli a Foster the People.

Tohle jsou Nothing But Thieves a Evolution 8 minut před 8 hodinou. U nás se to zatím neděje, ale ve Velké Británii to bude vlastně poprvé, co policie se rozhodla, že bude používat rozpoznávání obličejů poblíž festivalu. Konkrétně se jedná o festival Boardmasters, kdy už v několika minulých letech došlo k násilí. Nikoli přímo snad ani na tom festivalu, ale po skončení, kdy lidé šli domů, a je známo, že Britové, Irové a další dokážou být hodně divocí a že tam jsou velké problémy. Takže tenhle ten festival bude tedy pod touto kontrolou. Navíc k tomu rozpoznávání obličejů samozřejmě také policie využije to, že na tyhle ty akce chodí lidé, kteří jsou známí firmy, takzvaně, a tudíž tedy hnedka vědí, že by se tam mohlo jaksi něco stát. Tak doufejme, že to proběhne bez problému. Kdo jenom mimochodem vystoupí právě na tomhle tom festivalu? Jsou tam Fatboy Slim, Kasabian, The Kooks, Loyal Carner, také třeba Rudimental a nebo James Arthur a Pendulum Live. Tak tolik tedy festáček a teď další hudba. Express ráno. A tou hudbou jsou Stereo MCs, ještě stíháme Interplanetary Criminal Acid Boy No Time a poté už tady bude osmáhodiná. Dáme si dávku informací. Čekej na zprávy.

Express ráno.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Policistům se včera večer na jezeře Most podařilo nalézt tělo 28-letého pohřešovaného muže, po kterém pátrali od úterní silné bouře. Druhého pohřešovaného mladého muže záchranářský tým nadále hledá. Silná erupce sopky Fuego nedaleko metropole středoamerické Guatemaly, kvůli níž úřady nechali evakuovat na 1700 obyvatel, ve středu skončila. Turecký vicemistr splnil roli favorita. Fotbalisté Fenerbahce Istanbul zdolali v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů Šturm Štýrský Hradec 2-0 a jsou blíže případnému duelu se Spartou. Pražský tým v prvním zápase zdolal Lyon 2-1 a odveta ve Francii se bude hrát v úterý. Dnes bude oblačno, zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky i silné bouřky, teploty 27 až 32, na východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Takhle, nebudeme si nalhávat, už jsme v té druhé polovině prázdnin, to je ta smutnější záležitost, kdy už někteří z těch třeba rodičů, nebo pokud nás posloucháte, jste ještě stále školu povinní, i třeba i tou vysokou, tak se musíte tak jako tak na to připravit. No a v každém případě tím, že už možná třeba se také počasí pokazí, pak je větší příležitost sledovat nějaké ty seriály. Jaké jsou novinky na streamovacích službách, na to se podíváme už za malou chvíli. No a z hudby OK Go nebo Barry Can Swim.
0: Express Ráno.
2: Express FM.

Barry Can Swim, Return to Bebou na Expressu 8 hodin na 7 minut. Dobré ráno vám všem, někteří z vás jste teprve teďka otevřeli kukadla, protože máte za sebou další takovou prodlouženou jízdu, co se týká filmu. Někteří z vás prostě se od toho nedokážete odpoutat a já vám rozumím, protože to mám úplně stejně. Tak jaké filmy a jaké seriály teďka můžete zhlédnout na streamovacích službách? Hej, začal, že 28. srpna, což bude až ke konci prázdnin na Apple TV, začne druhá řada Temné hmoty, což je rozhodně věc, kterou bych já si za vás dal. Jinak už běží nebo poběží od 12. srpna na Prime Videu čtvrtá řada Jacka Reachera, což si myslím, že taky je docela fajn. U nás je to hodně oblíbený. Pak máme tady Ted Lasso, tak ten už nám od včerejška běží na Apple TV, což je tady neuvěřitelný, protože já jsem se na to těšil. Ani jsem nečekal, že se bude natáčet už, nebo že se bude natáčet čtvrtá řada, protože prostě hold v tom nejlepším se má přestat, ale tím, že to nakopnou, že Ted Lasso bude šéfovat fotbalistky, tak tím samozřejmě přichází nová zápletka. No a také Zoe Saldana se vrací jako agentka Joe McNamarova v Lioness, tedy ve třetí řadě. Od 3. srpna už je to na Sky Showtime. Tak tolik tedy pro vás, pro všechny, kteří jste to nějak třeba přes ty prázdniny dovolené nemohli úplně sledovat, nějak vám to uniklo a vlastně jste se tak trošku ještě nevrátili ani do reality. Takže tolik tedy streamovací služby a seriály, které tam můžete vidět. Z hudby právě teď Cooks a za malou chvíli i zpěvačka Rose Grey, Club to Your Arms.

0: Rose Grey. Club to your arms na Express FM, 8 hodin a 15 minut, čtvrt na 9. Vypadá to, že od Rihanny se dočkáme už konečně po 10 letech nového alba. Podrobnosti už za chvíli v Express ráno.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
4: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova, nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně, ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
5: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner, to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Výhry.
12: Slevy.
11: Zábava.
13: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
14: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
13: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
14: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
13: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
15: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

Tohle jsou Foo Fighters a Window 8.23. A pokud jste příznivci Rihanny, pak je tady dobrá zpráva, protože prý je ve studiu a natáčí svoji novou desku. Ta poslední vyšla v roce 2016, jmenovala se Anti. Byl to celkem zásadní zlom její kariéře, strávilo to album 2 týdny na prvním místě hitparády Billboard 200 a přineslo hity včetně třeba Work, Need Me nebo Love on the Brain. Ale to, že se tak dlouho nic nedělo, co se týká hudby, tak se tak jako vlastně to dávalo na rub toho A$AP Rockyho, protože on, že jí zaměstnal jako matku, ona musí vařit, sám to říkal, že chlapi, já s tou budu mít nakonec problém při posledním rozhovoru, a nicméně měla také četné obchodní aktivity a všechno tomuhle z tomu samozřejmě nenahrávalo, aby prostě natočila nějakou desku. Takže prý ve studiu, už se to všechno chystá, už to bude již brzy prý hotové. Tak jsme zvědaví, jak to všechno dopadne. V každém případě, pokud mluvíme o Rihanně, tak si dáme taková ta tanečnější věc. No. Don't stop the music. Za chvíli tam Impala a mrkneme i na to, jak to jede po Čechách.

0: Express. Dopravní
1: servis. Tak nedílnou součástí rána je také informace z toho, jak to vypadá na silnicích. Máme u Plzně dvě dopravní nehody na silnici 20, auto ve svodidlech, také ve směru na Dobřany nebo Přeštice, jak chcete. Je tam dopravní nehoda, osobák tam skončil ve svodidlech. Strakonice ve směru na Vimperk, dopravní nehoda. Také pokud jdete na 38 u Jihlavy, osobák a nákladák. U Humpolce D1 byla dopravní nehoda ve směru na Brno. Ta by měla být už snad dořešená. A to je zatím vše. Express FM.

Ladíte Express ráno, tohle jsou Cheat Codes a Icona Pop Payback. Za malou chvíli se půjdeme podívat na Gilmorova děvčata, pokud vás to zajímá, ten seriál vás bavil, předpokládám, že asi chlapi úplně moc ne, tak je tady takový update a jinak z hudby Rooney, Crystal nebo Florence Road,

0: The Girl.
1: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Už tam bude.
8: Nech toho.
7: Raději už tam bude.
8: Přestaň. Štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
11: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
12: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
11: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle je britská zpěvačka Crystal a single The One. Je 8.48. Před 19 lety skončila sedmi sériová záležitost, tedy sedmi sezónní záležitost Gilmore's Girl, nebo chcete-li Gilmorova děvčata. Musím říct, že tohle nebylo úplně moje téma, ale já chápu, že tohle má svoje kórové fanoušky a respektive faninky, protože tenhle ten seriál asi zasáhl i tehdy jako Česko a někteří z vás jste super fanoušky i dodnes. Takže je třeba říct, že právě o tomhle tom seriálu a natáčení bude vydán dokument, měl by být na HBO Max a připojí se k němu Lorelai, tady chcete-li Lauren Graham a taky tvůrkyně Amy Sherman Palladino, která to měla tenkrát na svědomí a tenkrát se vlastně jako úplně nečekalo, že by to mohlo mít takový velký úspěch a že by se z toho stal takový fenomén, jako byl. Za mě, jak jsem říkal, v tomhle seriálu se asi hodně mluvilo, možná se to může i tak trošku český dubbing, který mi to trošku jako otrávil.
1: Byl to pěkně rušný den, bylo narváno a tahle osoba...
2: To já?
1: Ta osoba tam vtrhla a měla kofeinový absťák.
2: Je to o mě?
1: Obsluhoval jsem zákazníka, skočila mi do řeči, že brala o kafe, tak jsem jí řekl, ať počká. Chodila neustále za mnou a mlela bez přestávky, Bůh ví co. Takže jsem jí nakonec řekl, neotravujte, sedněte si a buďte sticha. Obsloužím vás, až se k vám dostanu.
0: Samozřejmě, že Lukáš Vaculík byl naprosto v pořádku jako Luk. Tak tolik tedy Gilmorova děvčata, kdy to bude, tak to ještě úplně není jasné. A v každém případě se toto chystá a až to bude, tak vám samozřejmě asi nějak dáme znamení, jakože třeba už. Tohle jsou Florence Road.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Včera došlo k tragické události během potápění v Hranické propasti, kdy utonul jeden z potápěčů, který se účastnil mezinárodního projektu. Tělo bylo nalezeno v hloubce 186 metrů. Na jihu Moldavska byly nalezeny trosky útočného dronu Geraň 2. Tamní úřady potvrdili, že jde o bezpilotní letoun používaný ruský armádou. Okolnosti jeho dopadu nyní vyšetřuje policie. Po neúspěšných námluvách s Bešiktašem míří hvězdný útočník Muhammad Salah do jiného tureckého klubu Trabzonsporu. Egyptský fotbalista dorazil do Istanbulu, kde na letišti freneticky vítali davy fanoušků. V Liverpoolu s nímž získal 2 tituly, byl 4-násobným nejlepším střelcem Premier League. Bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky nebo bouřky, budou i silné. Teploty 27 až 32, na Moravě a Slezsku až 37.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Tak už jsem to nastínil, že jsme vlastně v druhé půlce těch prázdnin, která není taková úplně veselá. Tomáš na to reagoval. Ahoj, druhá půlka prázdnin je tady. V sobotu jsem dělal týdenní nákup a zaútočil na mě poutač jednoho discountu s nápisem zpátky do školy. Úplně jsem se osypal, něco jako když se totáče ozývalo z rádia. Školáci, je 7 hodin a máte nejvyšší čas. Tak to byla taky síla. Je pravda, že tohle si pamatuju a jsem rád s Tomášem, že už je tohle za náma. V každém případě někoho to ještě určitě nemine. Co nás nemine také, tak to je hudba Vaccines, také Jungle, Noah Kahan a nebo Jazzy. To je to, co tady pro vás máme nachystáno po 9. hodině.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle jsou Jungle The Wave, 7 minut po 9. hodině. 19. listopad je den, kdy bude vycházet GTAčko 6. Řekl bych, že spousta z vás seká dobrotu a už trochu připravujete své blízké na to, že s vámi až do Vánoc nebude co řešit, protože budete holt zakopaní v téhle té hře a možná, že ještě díl. V každém případě čas, který právě teď běží, můžete vyplnit třeba tím, že si zahrajete hru, která je v podstatě jakože Vice City, legendární GTA Vice City, si můžete teďka zahrát přímo v prohlížeči, aniž byste si to nějak jako museli někde instalovat, což mi přijde docela fajn. Můžete se tak dostat do světa Miami 80. let přímo skrz právě prohlížeč. Navíc tam je docela zajímavá věc, že si můžete dělat savey, což si myslím, že je jako zásadní. Takže tolik tedy taková pozvánka k tomu, jak vyplnit propršený večer. Ale na Expressu pro vás máme spousty hudby, takže tu rozhodně nezanedbávejte. Před námi Noah Kahan a Sam Fender, Homesick.
1: Express. Express ráno.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova, nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně, ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
6: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
7: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Music. First. Express FM.

Mitsky a Love Me More na Expressu. Kdo nás miluje, tak to jsou komáři. Tedy samozřejmě ne úplně všichni komáři, většinou to jsou komářice, nebo jsou to komářice, protože komáři, jak známo, krev nepíjí, jsou to všechno jenom samičky, které prostě si z nás berou to, co jim chutná. Prosím vás pěkně, na Seznam zprávách je tady článek o tom, čím jako určitě komára nezaženete. Jak někdo tvrdí, že by, když si dáte nějaký 1, 2, 3, 5 piv, tak máte v tom ten B, takzvaně komplex, a ten prý komáry odrazuje. Není to tak, nefunguje to, abyste věděli. Dočetl jsem se, že docela zajímavá věc je to, když používáte ventilátor, který proudí vzduch a tudíž od vás odpoutává to CO, který vlastně vylučujete ve svém dechu, který normálně jinak komáry zase naopak přitahuje. Oni jsou potom zmatení a nevědí, že to je vaše a nejdou na vás. Tady ve většině případů. Co nefunguje, tak to je třeba i to modré světlo, kde se potom spálí většinou ten hmyz, který tam okolo vás lítá. Když se to počítalo, tak komárů tam bylo opravdu jen minimum. Takže tohle to modré světlo taky komáry vlastně jako nepřilákává a tím je nezničíte. Takže pořád tady zůstává ten tradiční klasický repelent. Ale vzhledem k tomu, jaký máme letos, nebo tento rok léto, že těch komárů je opravdu málo, pak máme poměrně klid. Co na Expressu je připraveno, tak to je Belinda Carlisle v podobě Redbone Place a Be Free. Čekají nás Cortinas a mrkneme na dopravu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Tak vypadá to, že už se nám objevila nějaká dopravní nehoda v Praze, ulice Poděbradská, také pokud jedete přes Olbrachtovu, i tam se lehce zdržíte. Pojďme se podívat k Brnu, máme tady dvě komplikace, D1 174. kilometr ve směru na Brno, jsou tam auta mimo silnici a ještě také, pokud jedete po D1 192. kilometr právě ve směru na Prahu, i tam je neprůjezdný jeden jízdní pruh, náklaďák a autobus, na místě už by měly být složky IZS.
1: Express FM.

0: Alan Fitzpatrick a Patrice Rushen, Haven't You Heard. To je hudba, která by vás měla už jako totálně dostat jakože do pozoru. Však už máme 9 hodin a 38 minut. Co nevidět, tady bude Lady Gaga, Kasabian a taky Ariana Grande. Express ráno.
1: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
2: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe. Tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný.

0: spěchejte na webgloob.cz.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: Je 9 hodin a 51 minuta. Tak čtvrtek ráno už máme za sebou úspěšně. Připravena je Míša Tumová. Ahoj Míšo, máš tam mikrofon u sebe?
1: Mám, dobrý
0: máš,
1: den.
0: Dobrý den. Máte štěstí, že jdu právě kolem. Tak kolik témat jsem ti ukradl z dnešního rána do tvýho vysílání?
1: Minimálně jedno, dál jsem se nedostala, protože jo. Jsem to začala okamžitě řešit.
0: A je tam něco zásadního, co bychom mohli už tak jako nastřelit?
1: Jako z mýho vysílání?
0: No.
1: Jo, zaujal mě totiž článek o tom, že borec, který režíroval hudební videoklipy v 90. bude vydávat velkou knihu. Dělal videa Queenům, dělal videa různým velkým kapelám a vypadá to velmi zajímavě. Mm-hmm. Takže třeba tohle, no a taky, protože je čtvrtek, tak bude hudební kvízová otázka. Dneska bude dobrá, dneska bude taková temná.
0: Takže jindy bývá jako slabší, jako jo?
1: No tak někdy se stane.
0: A tvůj oblíbený klip, když už jsme u toho?
1: Ježišmarja, já...
0: Moc na klipy nekoukáš, dobře. Já teda taky ne, většinou mě, když jsem byl jako DJ, já vůbec neměl čas se koukat na klipy a všichni mi popisovali, to je ta písnička, jak tam dělají někdo něco a já vůbec nevěděl, takže to tak. Ale třeba, který klip mě hrozně baví, je od Foo Fighters Learn to Fly, což si myslím, že je docela jako taková věc, kterou byste mohli klidně zkouknout a udělat si jako lepší náladu. Takže tak, oni za to dostali i nějakou cenu, mám ten MTV Video Music Awards.
1: Foo Fighters Learn to Fly.
0: Jo.
1: Okay.
0: A my si dáme jednu starší věc, protože nám tady zbylo dost času, tak si dáváme, a to mě baví, Laser Viking a Saber Heart. Tak a ti to utíká.
1: Děkuju.
0: Pa, pa.
1: Pa, pa.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Na webu to oznámilo vrchní státní zastupitelství. Kyjev podle očitých svědků druhou noc v řadě udeřil na jednu z největších ruských ropných rafinérií v Jaroslavli, kde vypukl požár, napsal server Kyjev Independent. Rusové naopak udeřili na Charkovskou oblast. Vstup do turnaje v Montrealu mu vyšel. Jakub Menčík odstartoval tamní Masters s výhrou 6-3, 3-6 a 6-3 nad Britem Jacobem Fernleym. Soupeře z druhé stovky žebříčku udolal po 2 hodinách a 9 minutách. A předpověď počasí pro Čechy. Oblačno až zataženo s přeháňkami a silnými bouřkami, k večeru od západu ustávání srážek. Naopak Morava a Slezsko bude mít zpočátku jasno až polojasno a během odpoledne a večera od západu přibývání oblačnosti a příchod lokálních bouřek. Teploty maxima 27 až 32, na východě Moravy a Slezska až 37 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

10 minut po 10. posloucháte Express FM, kde nám dospívala Gracie Abrams, Look at my life. U dopoledního vysílání vás vítá Míša Tůmová. Já bych natýzovala, na co se dneska podíváme, ale já už jsem to dneska vlastně tady stihla s Vaškem před 10. Nicméně, ano, občas se stane, že člověk přijde do studia a je nadšenej, že bude mluvit o nějakém tématu a pak zjistí, že už to skvěle rozebral kolega před ním, takže pak přichází panika. Ne, panika ne, ale já jsem chtěla mluvit o tom festivalu, jak tam skenujou ty obličeje, protože jsem to ještě v životě neviděla, ale zase jsem si říkala, že kvůli headlinerům, jako jsou Killers, nebo Fatboy Slim, nebo Lily Allen, tak bych to jako obětovala. Nicméně dost k tomuhle tématu, už to tady bylo řečeno. Nicméně, ještě jsem slibovala, že se podíváme na toho režiséra slavných 90-kových videoklipů, což teďka Vašek říkal, že se mám podívat na Foo Fighters Learn to Fly. Já jsem si ten videoklip pustila a došlo mi, že ho znám, ale nějak jsem se úplně nepamatovala, takže přesně o tady těch typech videoklipů se pak budeme bavit. No a Foo Fighters tady hráli před 2 hoďkama, takže už je pouštět nebudu, ale u těch kytarovek zůstaneme a dáme si kapelu Leap.

0: Tohle to je balada New York od Saint Vincent, za malou chviličku taky Georgia Smith anebo Snow Patrol ve spojení s Kylie Minogue.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
10: Hudba na prvním místě.

0: Snow Patrol a Kylie Minogue, These Alarms. Ano, teď přišel ten čas, kdy si, možná jste ještě nesnídali, někdo snídá později, protože po ránu do sebe nemůže nic dostat a teď přišel čas na to si říct o jedný super snídani a to je ovesná kaše, ale ne taková ta typická, protože je na to skvělý triček, který dost možná znáte, jak z tady tý super potraviny vytěžit maximum. A to je to, že ty vločky místo vaření máte zalít večer ve skleničce a nechat je přes noc v lednici, ať už mlíkem nebo vodou. Čili to dělat jako overnight oats. Protože při namáčení zastudená totiž v ovsu zůstává zachovaná cenná vláknina beta-glukan i rezistentní škrob. A výsledkem je, že se glukóza do krve uvolňuje mnohem pomaleji. Vyhnete se dopolednímu vlčímu hladu a tělo dokáže z té snídaně vstřebat daleko víc zinku i železa. A co je úplně super, tak pravidelná konzumace, pokud si to vytuníte tak, že vám to bude chutnat každý den, tak pomáhá zlepšovat citlivost na inzulin, což je za mě super. Jediný, s čím mám problém je, že neexistuje podle mě slaná varianta, protože já to sladký bych asi jíst nechtěla. Nevím, já jsem zvyklá na slaný snídaně, tak zkusit vymyslet nějak, jak to udělat slaný.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Tohle je novinka s názvem Funny Friends, kterou dali dokupy Thundercat a A$AP Rocky na Express FM. Víte, kdo vytvořil vizuální podobu těch 90-kových a 80-kových hitů pro Davida Bowieho, Queen nebo The Cure? Je to režisér Tim Pope. A on teďka vydává svoje paměti a vzpomíná na šílený historky z natáčení těch nejslavnějších videoklipů. V knize s názvem I Shoot Rockstars popisuje, jak oblíkl Freddieho Mercuryho do kostýmu obří krevety, jak s Paulem McCartneym a Davidem Bowiem riskoval jejich zdraví pro perfektní záběr, nebo jak zamkl kapelu The Cure do šatní skříně a pak jí schodil ze skály do moře. Robert Smith z Cure sám vzpomíná, že s Timem miloval každou vteřinu, kromě chvil, teda kdy se topil v ledové vodě, nebo byl prej požírán obřím pavoukem. No, jak na tohle divoký období vzpomíná sám režisér, tak to si řekneme za chvilku.
1: Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.
12: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

Posloucháte Express FM, tohle byla Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. A my se vracíme k režiséru Timu Popovi a jeho divokým vzpomínkám. Tenhle ten chlapík natočil pro The Cure neuvěřitelných 37 klipů a byl u toho, když tihleti rockeři bořili žebříčky MTV. Ve svojí chystané knize s názvem I Shoot Rock Stars ale popisuje i odvrácenou stranu slávy. V 90. ho totiž zlákal Hollywood, kde natočil pokračování filmu Vrána pod vedením obávaného producenta Harveyho Weinsteina. A jejich kolize a Weinsteinův zásah do střihu ho poznamenali natolik, že na celých 22 let pak přestal točit celovečeráky. Dneska je ale 78-letý Tim zpátky v plné síle a pro fanoušky The Cure právě dokončuje velký dokument k 50. výročí kapely. Teda ten dokument je jedna věc, ale mě víc jako ještě zajímá ta kniha. Ta má být za týden 13. srpna a bylo by absolutně skvělý, kdyby se dočkala i překladů a ideálně toho českýho.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Kriminalisté dopadli díky shodě vzorku DNA člověka, kterého podezírají z vraždy muže spáchané před 15 lety v Praze. Podezřelého Čecha zadrželi ve Středočeském kraji. Za vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem mu hrozí 15 až 20 let vězení. K činu se nepřiznal. Německá policie dál pátrá po objektu, se kterým se v noci na středu nad letištěm Lipsko-Halle srazilo nákladní letadlo. Stále není jasné, o jaký objekt šlo. Podle německých médií to byl zřejmě dron. Přímo na letišti našli jeho zaměstnanci krátce před srážkou bezpilotní stroj opatřený výbušninou. O překvapivý zisk cenného kovu se postarala česká smíšená štafeta na juniorském světovém šampionátu v americkém Eugene. V běhu na 4x400 metrů získala nečekané stříbro, když finishmenka Linda Bodková zaznamenala nejrychlejší úsek ze všech finalistek. A co se týká počasí, tak Čechy budou mít oblačno až zataženo s přeháňkami, k večeru se vyjasní a přesně naopak to bude mít Morava a Slezsko, kde bude přes den jasno, ale k večeru přijdou přeháňky a bouřky. Teplotní maxima 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a Slezska až 37 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Peggy Gou, Aerostar Woman, krátce po 11. na Express FM. Včera jsem tady zmiňovala Oscarový snímek Parazit a právě jsem zjistila, že jeho režisér Jun Ho-pong chystá poměrně překvapivý krok, protože točí svůj vůbec první animovaný film. Chystaný snímek Ali bude ambiciozní rodinné podmořské dobrodružství o zvídavém tvorovi, což je právě ta Ali z mořských hlubin, která sní o slunečním světle na hladině. A tady ten její klidný podmořský svět naruší záhadná nehoda, která hrdinku i její nepravděpodobné společníky vtáhne do nebezpečné výpravy napříč oceánem. Má jít čistě o rodinný film, ale zároveň i zajímavou vizuální podívanou. Takže žádný plot twisty a drsné scény jako v Parazitovi tam určitě nebudou. Navíc tenhle animák s rozpočtem kolem 60 milionů dolarů se stane vůbec nejdražším jihokorejským snímkem v historii. V kinech ho uvidíme ve druhé polovině příštího roku. Express FM.

0: Bund a Tom Odell, Best Day of My Life. Za malou chviličku Somber, Billie Eilish a taky hudební kvízová otázka. Těším se.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to byla Billie Eilish a Lunch. A já mám pro vás teďka tu hudební kvízovou otázku, doufám, že jste připravený, protože jdeme rovnou na to. Jo. Píseň pochází ze slavného konceptuálního alba The Downward Spiral z roku 1994. Refrén I wanna fuck you like an animal vedl k povrchní interpretaci o pouhé touze po sexu, ale frontman sám potvrdil, že jde o hlubokou sebemrzačící frustraci, nenávist k sobě samému a zoufalé hledání spásy prostřednictvím obsese druhým člověkem. A ještě jedna nápověda. Kultovní thriller 7 používá remix tohohle tracku u úvodních titulků. Jak se kapela a píseň jmenují? Tady je ukázka.

Tak, ještě jednou, co je to za kapelu a jak se jmenuje ta píseň. Jestli víte, nebo si třeba chcete tipnout, tak mi to napište na 602 604 903. A doufám, že se někdo chytne.

Správná odpověď je Nine Inch Nails Closer. A pár lidí mi to napsalo, což jsem velice, velice ráda. Třeba Honza to trefil. Tomáš psal, jestli jsou to Nine Inch Nails z filmu The Crow, Vrána. Ve Vráně zní Nine Inch Nails, ale tam je jejich cover tracku Dead Souls od Joy Division. Nicméně pak ještě přišla Lucka s tím, že je poprvé slyšela v seriálu Pam a Tommy a že je ta písnička naprosto skvělá. Absolutně souhlasím. Mimochodem videoklip k téhle písni byl v roce 94 tak kontroverzní, že MTV ho směla vysílat pouze v noci a výhradně ve verzi s cenzurními cedulkami přes klíčové záběry. Přesto se stal jedním z nejhranějších klipů stanice. A jinak to album The Downward Spiral, ze kterého Closer pochází, produkoval sám Trent Reznor ve svých 29 a celé ho nahrál ve vile na Cielo Drive v Los Angeles. To je místo, kde členové Mansonovy sekty v roce 69 zavraždili Sharon Tate a její přátelé. Reznor dům záměrně vybral pro jeho temnou historii a po dokončení alba ten pronájem opustil s tím, že to místo bylo příliš tísnivý i pro něj. To je mrazivý. To tomu tracku dodává úplně jiný rozměr. Jdem se ho pustit.

0: Červené víno na světlém koberci?
1: No a jdu na to. Můj nový tepovač Rowenta Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Rowenta. Chytrý úklid bez starostí.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěje mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,99.

0: masa. Zátkovi vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90 a Lay's chipsy různé druhy za 39,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

Na Express FM doznívá Role Model High Hopes 3000. Když už jsme tady měli Nine Inch Nails a Trenta Reznora, tak si o něm něco málo řekneme. Trent je sice Američan, ale má německý a irský předky. Svůj první koncert viděl v roce 76 ve svých 11 letech a byli to Eagles. A tehdy si řekl, že chce být jednou taky na stage. Také je poměrně činný v tvorbě hudby pro seriály a filmy, ale hlavně má široký záběr. Dělal hudbu například k dokumentární sérii Válka ve Vietnamu, k seriálům Watchmen nebo cenami ověnčenému Seroši The Bear, Medvěd. Ten seriál s Jeremy Allenem Whitem z Kuchařského prostředí. Z filmu měl svůj první zářez v sociální síti o zrodu Facebooku, dal třeba ve filmech Zmizela, V pasti nebo Loňská roklina. Co je cool, tak se podílel i na audiostránce her jako Quake, Call of Duty Black Ops 2 a koncem roku 24 oznámil práci na soundtracku pro slibnou sci-fi adventuru Intergalactic The Heretic Prophet, která vyjde na PlayStationu příští rok. Zkrátka je to muž činu. Mezi Trentovi oblíbené kapely patří Rage Against the Machine nebo taky Public Enemy. Tak si je taky pustíme. Tohle jsou Rage Against the Machine, Killing in the Name.

0: Ještě mi přišla SMSka od někoho, a co filmy jako takový normální zabijáci nebo Lost Highway, teda nedělal přímo hudbu, ale soundtracky. Jasně, já jsem nechtěla ani nemohla jmenovat úplně všechno, na čem Reznor dělal, protože je toho opravdu hromada. Ale jo, samozřejmě i soundtracky se počítají, to je právě to, o čem jsem mluvila, že má hrozně široký záběr.
1: Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Bourání vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně by mělo začít odpoledne. Dnes dopoledne si zničený objekt od jeho majitele společnosti Cream převzala demoliční firma. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Zásobníky jsou naplněny z méně než 58%, což je nejméně od začátku vedení statistik v roce 2011 a o 12 procentních bodů méně než před rokem. Čeští reprezentanti do 18 let se v semifinále Hlinka Grecky Cupu nepředstaví. Na závěr skupiny podlehli Finům 4-5 a čeká je souboj o konečné páté místo se Švýcary. A dneska budou mít Čechy oblačno až zataženo s přeháňkami, k večeru se vyjasní a přesně naopak to bude mít Morava a Slezsko, kde bude přes den jasno, ale k večeru přijdou přeháňky a bouřky. Teplotní maxima 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a Slezska až 37 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Éra klasického klikání na modrý odkazy pomalu končí a nastupuje věk odpovídacího internetu. Vyhledávače jako Google nebo asistenti typu ChatGPT už uživatelé neposílají na cizí weby, jestli jste si všimli, ale servírujou vám hotový odpovědi rovnou na obrazovku. Tenhle ten fenomén známý jako Zero Clicks, čili vyhledávání bez prokliku, dost dramaticky mění pravidla hry pro různé firmy. Pro zpravodajský a mediální domy to taky znamená obrovskou hrozbu. Podle odhadů můžou v následujících 3 letech přijít o dalších 43% návštěvnosti svých webových stránek. Pro firmy a e-shopy se naopak rodí nová klíčová metrika nazvaná AI viditelnost. Protože AI dává ve svých odpovědích prostor jen velmi malému počtu značek, jakože brandů. Takže kdo nezvládne optimalizaci pro umělou inteligenci, tak ten v digitálním světě prakticky přestane existovat. To zní jako další překážka pro malí podnikatele a podniky. Ta AI jim prostě bude házet klacky pod nohy pořád.

0: Billy Barmana, Ben Kristoval, Sabotáž na Express FM ve čtvrt na jednu. Za maličkatou chviličku tady budou Coldplay a nebo Charlie XCX, která mimochodem, když už jsme byli u té filmové hudby, tak se tam dočkala nějakýho úspěchu. O tom si povíme za chviličku.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Tahické léto v Aquapolospráva už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapolospráva, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolos.cz.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Music. First. Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to byla novinka od Charlie XCX, Wink Wink. No a když jsme u ní, tak ta jede bomby v filmové hudbě. Skladba House z filmu Bouřlivé výšiny jí vynesla nominaci na Best Original Song na World Soundtrack Awards, což jsou ceny, které se dávají za soundtracky. V písni si rovnou zaspívala i s Johnem Calem z Velvet Underground. Charlie k filmu vytvořila celý soundtrackový album, který vyšlo v únoru a hned na něj navázala novým albem Music Fashion Film, ze kterého jsme právě slyšeli ten track Wink Wink. V kategorii jí bude konkurovat mimo jiné píseň Golden z K-pop Demon Hunters, která letos získala Oscara. To bude docela slušná konkurence. Vyhlášení druhé vlny nominací pak proběhne 3. září a slavnostní ceremoniál se koná 10. října v belgickém Gentu. Měli jsme Charlie, tak si dáme i ty zmiňované Velvet Underground.

Doja Cat a Gorgeous na Express FM. Pokud patříte mezi sběratele gramofonových desek a rádi si předobjednáváte nová alba svých oblíbených kapel, tak možná jste si všimli jednoho dost mrzutýho trendu. Vinyl už dnes často neobsahuje stejnou hudbu jako Spotify nebo Apple Music. Zpěvačky jako Charlie XCX, Olivia Rodrigo nebo Beyoncé v posledním roce poslali do listoven nehotové verze svých alb. Na deskách tak chybí celé písničky, hosté nebo finální mixy. Proč by to ale dělali? Je to proto, že listovny vinylů potřebují podklady měsíce dopředu, zatímco na streamovací platformy stačí hudbu nahrát pár dní před vydáním. Takže paradoxně ty fanoušci, kteří platí nejvyšší částky za fyzické desky, tak dostávají ořezaný materiál. To je smutný. Express FM.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
6: Express FM.

Posloucháte Express FM, krátce před jednou odpolední. Možná jste někdy slyšeli, že Chicago se přezdívá The Windy City. Tak jako je New York Big Apple, velký jabko, tak Chicago je The Windy City, čili větrné město. Tahle ta slavná přezdívka Chicago ale nemá vůbec nic společného s počasím. V 19. století ji totiž vymysleli novináři a rivalové z jiných měst jako narážku na tamní politiky a obyvatele. Ti byli podle nich neuvěřitelně chvástaví, neustále se vytahovali a byli zkrátka v uvozovkách plní horkého vzduchu, že byli jako nafoukaní, nafouklí jak balón. To je docela vtipný. My jsme se ve škole učili, že se Chicago takhle říká, ale už nám vůbec neřekli, proč. Tak teďka už to víme. Prostě Chicago je Windy City, větrné město, protože tam byli nafoukanci. Nebo teda nebyli, ale říkali to o nich ostatní. Tohle to byl dnešní fun fact nakonec a zase se tady potkáme zítra. Tak pa. Express FM.

0: 7 minut po 13. hodině vám krásný čtvrtek přeje u vysílání Rádia Express FM Veronika. Teda lidi, já už jako nevím, co si mám na sebe vzít, abych za chvíli nebyla durch. Ty vedra prostě panujou. Včera jsem byla hrát divadlo pohádku na Jiráskově Hronově. Krásný místo, super festival. Akorát jsme hráli na hlavní stage od 3 odpoledne, bylo 36 stupňů Celzia. Ještě na vás přisvítějí reflektory, takže si dovedete představit, v jakém stavu jsem asi byla. Klobouk dolů před všema hercema, který musí v těchto vedrech, třeba na shakespearovských slavnostech, mít různý kabáty, perelíny, nějaký těžký paruky a tak dále. Ale vlastně klobouk dolů před každou profesí, která probíhá v tuto dobu mimo klimatizaci, protože to je prostě šílený. Dnes v noci jsem doma měla krásných 29,8 stupňů Celzia. To se nedá spát, to se nedá totiž ani bdít, to se nedá nic, ale za to jsem viděla skvělý dokument o manosféře na Netflixu. Tak vám za chvíli řeknu, co to bylo, a pustíme si Red Leather a potom Spiller.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Koncertem skupiny Aida the Young dnes v 17.30 odstartuje letošní program brněnského festivalu Pop Mese, který se koná na velodromu, čili na tom velkém, starém, krásném ovále. No a co se týká toho dnešního programu, tak tam vystoupí taky třeba Past, afrogrunžová superkapela ze Švédska Bokojut. A ještě se ne Neubauten, tak ty nemusím představovat, to je jasný. Třeba taky Hrtl se svým analogovým ambientem, Veval naživo zahrajou, anebo Akira. Takže Brno, pokud tam míříte, tak mám pro vás jeden gastrotip, to si zapište, i když třeba do Brna pojedete někdy za měsíc. Je to bistro, který se jmenuje Fleck, najdete ho na Veveří a dělá se tam nejlepší gyros na světě, to vám garantuju, je to nebe na zemi. Za chvíli si dáme nejhranější song tohoto týdne. Jaký to je, tak na to si počkejte.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
8: Express. Music first. Express FM.

0: Po Red Hot Chili Peppers pro vás mám čerstvou novinku našeho playlistu, kterou hrajeme teprve druhým dnem, a je to nová věc od Adély. Adély Jergové, slovenské zpěvačky a tanečnice, která vystupuje jako Adéla. Podařilo se jí prorazit ve Spojených státech a 4. září vydá svoji debutovou desku, ta se bude jmenovat Prima, jako první Prima, nebo jako Prima Ballerina, což je vlastně první tanečnice baletního souboru, která tančí ty hlavní role, a to vlastně reprezentuje její ambici stát se tou vůdčí silou ve světovém popu. Taky moc držíme palce, hudbu dělá skvělou a tady máme její nový single, který se jmenuje Ain't in LA, jakože nejsem, není to v LA, a vznik toho klipu se konal nikoliv v LA, ale mimo LA, a to v její rodné Bratislavě. Tady máme tu novinku.
1: Novinka. Novinka. Express FM.

0: Před chvílí jsem tu mluvila o festivalu Popmese, který startuje právě dnes. Není to jediný skvělý festival, který dnes startuje, protože je tu proti němu... No, je to dilema. Pro mě taky bylo festival Povaleč, což je úžasný festival s téměř rodinnou atmosférou, hlavně s přátelskou atmosférou, který už se koná roky letoucí a koná se v krásné vesničce Valeč na Karlovarsku a letošní složení programu, který je orientován na to nejlepší z domácí, ale i slovenské indie scény, to je opravdu nepřekonatelné. Takže Ventolin, Slovenský fakult, MC Gay, Omsquare, Mutanti hledají východisko, bude tam Miss Petty dokonce s živou kapelou, bude tam Hrtl, Anky, skupina Island Min, Good Times Only, skupina Taige, co tam ještě bude, Perfektní folkaři, Kruh 19, který mám strašně moc ráda, nedávno dělali před kapelu něco na jejich křtu, bude tam taky skvělá nová skupina Taškent, no prostě nádherný program, pokud to máte blízko, tak si určitě udělejte výlet, počasí by mělo být krásné. Za malou chvíli tu máme Japesa Hypa, pustíme se taky Avalanches nebo Phoenix a ještě jsem vám slíbila něco o dokumentu o manosféře, který můžete vidět na Netflixu a který jsem včera zhlédla, tak k tomu se určitě dostanu. Slibuju.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express.
3: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
2: Express FM.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba. Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Music. First.
3: Express FM.

Louis Theroux, Vnitru manosféry, to je pozoruhodný dokumentární film, který jsem viděla včera a který vám doporučuju. Je to takový průnik do světa vlivných influencerů, mužů, kteří mají nastavené hodnoty tak, že je třeba hodně posilovat, hodně vydělávat, mít krásnou sexy ženu a k ní ještě další ženy, ale je to takzvaná jednostranná monogamie, kdy ten muž může mít kolik žen chce, ale ta žena může mít jen jednoho muže, jeho. Nejlépe, kdyby předtím, než s ním něco bude mít, byla pana. Ta žena je doma, uklízí, prostě slouží muži, za to on ji zahrnuje různými dárky a penězi a krásným jako bytem. A ona se mu stará o děti a neměla by mít žádné ambice, než ty být doma, být prostě krásná. Tak tohle to je ten dokument, který pro mě bylo dost těžké sledovat. Hodně se u toho tak jako mi stoupal adrenalin, ale to se nic nedá dělat. Je dobré toto vidět, tento svět, který tito muži prostě budují. Je to svět plný dezinformací, svět plný různých prostě zavádějících informací, které nejsou vůbec založené na pravdě, ale na vodě. A takový fluidní svět, který se ti muži, ty influenceři tak jako přizpůsobují podle svého, aby zkrátka co nejvíce vydělávali a aby svět běžel podle nich a aby ti mladí chudí muži, kteří se třeba nenarodili do správné rodiny, měli nějakou vizi a chytli se toho a vytáhli se co nejvíc. No, poučné, velmi poučné, takže Vnitru manosféry doporučuju všem. Hrát si teď budeme francouzské Phoenix, Everything is Everything. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Dnes odpoledne by mělo začít bourání vyhořelé výškové budovy ve Zlíně. Cílem je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů. Středozemní moře letos zažívá jednu z nejsilnějších vln veder a teplota vody je výrazně nad dlouhodobým průměrem. Včera boje u Malorky naměřila rekordní teplotu 33 stupňů Celsia. Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes už třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun. Teploty v Česku po zítřejším ochlazení o víkendu opět stoupnou na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. V neděli k večeru se sice mohou objevit deště a bouřky, ale tropy potrvají i v dalších dnech. To byly zprávy ve 14 hodin. Od mikrofonu Rádia Express FM vás zdraví Veronika Kloušková. Přeju vám krásný poslech.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Tady se nám rozjíždí podkres k něco něco. Už jste viděli letos něco něco naživo s jejich novou deskou Majonéza. Pokud ne, tak vám jejich koncert vřele doporučuji, protože to je koncert, který vás zahřeje a který vás hlavně úplně rozdivočí, roztancuje. Kdy můžete vidět něco něco naživo? Tak bude to na Proseči 15. srpna, kdy tam bude takový malý festival, který se jmenuje Šum sadu. 5. září Žatecká dočasná, 5. září také Brandýské mámení. Brandýské mámení. No tak pustíme si teďka tuhle věc, která se jmenuje Noční plán.

0: to know you better. Poslouchali jsme single od britské skupiny Faithless, který vyšel v roce 2004 na jejich čtvrtém studiovém albu No Roots. Miss You Less, See You More. Stýskat se po tobě míň, vidět tě víc. Prostě se zpívá o tom, že druhého máme rádi a že bychom s nimi chtěli trávit co nejvíce možného času. Tak o tom to bylo. Zdraví vás Veronika, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne. Dnes slaví svátek Oldřišky, tak Oldřišky, všechno nejlepší. Za chvíli si pustíme Arctic Monkeys a taky skladbu popovou od Olivie Rodrigo.
1: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. Express.
7: Music first.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Prázdniny se překulily do své druhé poloviny a pokud trávíte léto v České kotlině, mohlo by vám přijít hod pár tipů na výlety, tentokrát ve Zlínském kraji. Tam najdete třeba úchvatný arcibiskupský zámek v Kroměříži s krásnými zahradami, špičkovou barokní památku, zapsanou na seznamu UNESCO. Ideální pro milovníky historie, architektury a zahradní kultury. Svatý Hostýn, poutní místo v hostýnských vrších s bazilikou, křížovou cestou, rozhlednou a krásnými výhledy do krajiny, nebo hrad Buchlov a zámek Buchlovice, kde na vás čeká kombinace středověké hradní atmosféry a elegantního zámeckého baroka. Jestli hledáte místo, kde se na historii nedíváte jenom přes sklo, vyrazte do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm. Mezi roubenými domy, dvorky a zahradami tu poznáte, jak se na Valašsku žilo, pracovalo i slavilo na přelomu 19. a 20. století. Muzeum tvoří tři areály. Dřevěné městečko připomíná atmosféru starého Rožnova. Valašská dědina vás zavede mezi usedlosti rozeseté v krajině a v Mlýnské dolině se představují tradiční technické stavby i řemesla. Nejde přitom jen o kulisy. Příběhy místních rodin, lidové zvyky, hudba i ukázky práce dávají celému muzeu život. Z obyčejné prohlídky je tak rázem výlet, který baví děti i dospělé. Skvělou příležitostí k návštěvě bude víkend 15. až 6. srpna, kdy dřevěné městečko ožije starodávným jarmarkem. Čeká vás pestrá nabídka jarmaričního zboží, divadelka, tvůrčí dílny, atrakce pro děti a v neděli odpoledne i koncert Jany Kiršner. Samostatný díl bychom mohli věnovat krajskému městu Zlínu. Tam se můžete vydat po stopách geniálního podnikatele Tomáše Bati, od legendárního mrakodrapu s pojízdnou kanceláří, přes baťovský tovární areál a typické cihlové domky, až po expozici Princip Baťa nebo Baťův památník. Minout byste neměli ani skvělou zoologickou zahradu se zámkem, nebo obdivovat můžete i novou architekturu v čele s kongresovým centrem od Evy Jiřičné. Zkrátka ve Zlínském kraji je pořád co objevovat, tak si řekněte nebudu doma a vyrazte na cesty.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Zlínský kraj, pak vás nadchne hotel Adamantino u Lohačovické přehrady, kde si užijete wellness, krásnou přírodu i pohodové procházky kolem vody. Nebo Sport Art Centrum Hotel v prostřední Bečvě, odkud můžete vyrazit za krásami Beskyd a odpočinout si ve wellness podni plném výletů. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Na Letenské pláni v Praze se zítra večer koná megakoncert Marka Ztraceného, na který z celé republiky dorazí 70 tisíc fanoušků. Marek Ztracený včera oznámil na sítích, že zrušil Oňostroj, který měl být v finále. Jeho show napsal: po dlouhém zvažování jsme se rozhodli, že zrušíme závěrečný velký Oňostroj. Mělo to být monstrózní, ale pravda je taková, že tady v parku na Letenské pláni běhá spousta psů a zvířat. Tamhle bydlí lidi, jsme v úplném centru, je extrémní sucho a chci být rozumný. Takže Oňostroj nebude. Co se týká dopravy, tak pořadatelé prosí mimo pražské návštěvníky, aby své vozy, když pojede autem do Prahy, nechávali na okraji Prahy a dopravili se na Letenskou pláň MHD. Bude zavedena speciální tramvajová linka 44, která bude jezdit mezi 16. a 19. hodinou v 5minutových intervalech ze stanice metra Nádraží Holešovice a taky Vltavská na stanici Sparta, která je hned vedle Letenské pláně. Dopravit se můžete taky na stanici metra Hradčanská. Odtamtud je to pár kroků pěšky. Dnes večer proběhne generální a zvuková zkouška mezi 20. a 22. hodinou, no a zítra už na ostro. Takže tak, hrát si teď budeme po Jiggle the Man, Live in the Moment a potom si pustíme skupinu Košín.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Počkej, ty už si uklidila.
1: Jo.
0: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
1: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
0: Au, to znělo osobně.
1: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe. Tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Už tam budem, nech

0: tam bude?
1: Přestaň, štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
4: Výhry! Slevy! Zábava!
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Music. First. Express FM.

Kdo byl v posledních měsících v Praze, tak ví, že horní část Václavského náměstí prochází rozsáhlou rekonstrukcí, protože tam budou brzy jezdit tramvaje. No a pod dlažbu toho rekonstruovaného Václavského náměstí nedaleko sochy svatého Václava byla včera umístěna časová kapsle, která skrývá 30 různých předmětů pro příští generace. Co tam uložili? Co tam je schované pro ty příští generace, tak to vám nastíním v příští hodině. Teď si zahrajeme do konce hodiny ještě Killers, Caution a Kelelu.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Kvůli nedostatku srážek je téměř ve všech jeho českých řekách historicky nejmenší průtok vody. Nejhorší je situace na Českobudějovicku. Například na řece Malši v Roudném je výška hladiny řeky jen 6 cm. Od začátku roku 2026 zastřelili na celém území Slovenska 28 medvědů hnědých. V průběhu celého roku 2025 tam přitom tímto způsobem usmrtili 213 medvědů. K útokům této šelmy na člověka však nadále dochází. Po konci úspěšné éry v Liverpoolu podepsal egyptský kanonýr Muhammad Salah v novém angažmá v Trabzonsporu smlouvu na 2 roky. Turecký klub o příchodu 34-leté hvězdy pompézně informoval už ve středu, včetně úspěšné zdravotní prohlídky. Dnes potvrdil délku spolupráce. Teploty v Česku po zítřejším ochlazení o víkendu opět stoupnou na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. V neděli k večeru se sice mohou objevit deště i bouřky, ale tropy potrvají i v dalších dnech. Tolik zprávy v 15 hodin u vysílání Radio Express FM. Vás zdraví Veronika, přeju vám hezké čtvrteční odpoledne.
1: Radio Express FM.
0: Express FM.

Včera byla vedle sochy svatého Václava na pražském Václavském náměstí hluboko do země zakopána takzvaná časová schránka, ve které je uloženo 30 předmětů, které mají vypovídat o dnešní době. Je to takový vzkaz pro příští generace. Tak jaké vypovídající předměty byste tam dali? Tak já ještě, než jsem se dozvěděla, co tam je, tak jsem si říkala iPhone, kondom, antidepresiva, silikonové prsní implantáty a podobné věci by se tam mohly nacházet. No ale co tam teda je? Jo. Tak je to taková velikánská přepravka, která je zabalená do folie a ještě každý ten předmět uvnitř je zabalený do folie, aby se to prostě nepoškodilo. No a je tam. Jsou tam mince, je tam denní tisk z 1. srpnového týdne letošního roku, jsou tam trička, jsou tam odznáčky, jsou tam různé vzkazy či soutěžní návrhy architektů na novou podobu Václavského náměstí, je tam kladívko, je tam půl litr, je tam 20-stránková zpráva s textem o tom, jak se v dnešní době žije a nejkurióznějším předmětem je dlažební kostka ze spodní části náměstí z doby před současnou rekonstrukcí. No tak tohle to jsou zprávy o naší době, o roce 2026 pro příští generace. Rád se teď budeme Charlie XCX SS26. Pokud by vás napadl nějaký předmět, který by tam neměl chybět a vypovídá nejvíc o dnešní době, tak mi to můžete napsat. 602 604 903, to je číslo k nám do studia, kam můžete posílat své textové zprávy.

0: Tohle je jedna z novějších skladeb našeho playlistu Favor od Fisher and Toads and I. Pro změnu za malou chvíli uslyšíme něco s daleko starším datem vzniku, protože nás čeká pravidelná odpolední rubrika Old School.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova, nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně, ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express Old School.
1: Dneska si poslechneme v Old Schoolu skladbu od americké soul funkové kapely Kool & Gang a je to jejich slavná věc Jungle Boogie z roku 1979, kterou o 19 let později proslavil a proměnil ji v obrovský hit film Quentina Tarantina Pulp Fiction. Tahle ta skladba Jungle Boogie hraje během úvodních titulků jakoby z rádia, než se pozornost nasměruje na ty dva gangstry v autě. Co je zajímavé na této skladbě, že ten mluvený, takový ten hluboký vokál, tam namluvil bedňák kapely Kool & Gang Don Boyce. Takže Kool & Gang, Jungle Boogie a rok 1973.

0: To je pecička, co, Péťo? Počkej, já si tě tady vytáhnu. Tak, Petr Novák u mikrofonu, dobrý den.
1: Dobrý den, už jsem vytaženej.
0: Už jsi krásně protaženej, vytaženej, jak je slyšet. To bylo, co?
1: To byla oldschoolovka.
0: To byl oldschoolek krásný. Hele, já jsem tady před chvilkou říkala, že včera na Václaváku vedle sochy svatého Václava udělali hlubokou díru a zakopali tam časovou schránku. A v ní je 30 předmětů, který mají být svědectvím pro příští generace o naší době. Co bys tam, prosím tě, dal? Mě by zajímalo, co tě napadá? Co bys tam dal jako svědectví o naší době?
1: O
0: pro
1: naší
0: příští
1: době.
0: Generace. Já ti pak řeknu, co mě napadalo, jo?
1: Jsou to předměty, jo?
0: Je to 30 různých předmětů.
1: 30 různých předmětů, no to jsi mě teda dostala, protože...
0: No tak co bys tam dal jako důkaz o naší době? Co tady pro nás bylo typický teď? Pro třeba letošní rok, nebo já nevím.
1: Pro letošní rok, ty někam míříš a já nevím,
0: no nevím, já nevím, já ti řeknu, co mě napadlo jako úplně první, jako co tě napadne prostě, co bys tam dal jako vzkaz pro lidi v roce, já nevím, 2100?
1: Tak asi bych tam dal něco jako hard disk s nějakýma informacema.
0: O tom, jak se nám žije.
1: No, tam by mohly být nějaký texty, hudba a něco takového.
0: Modička.
1: Filmy, takový ty základní věci, ale samozřejmě to není takový ten předmět, který to charakterizuje. Samozřejmě dnešní dobu asi charakterizuje nějaký mobil a takovýhle vychytávky, že jo? No.
0: Já jsem řekla, že by tam nemohl být silikonový prsní implantát.
1: Jo, tak
0: že umělý prsa. Taky kondom, že by tam mohl být.
1: Viagra, protože to...
0: Vidíš.
1: No, jasně. Viagra a dezinfekce možná. I
0: dezinfekce,
1: jako...
0: vidíš, to mě nenapadlo. Super. No.
1: A tak potom určitě bych tam dal nějaký vzorek jako chlastu, že jo? Protože ten nás asi hodně charakterizuje. Myslím,
0: nějakou plzínku, že jo? To už asi nebudou
1: plzínku
0: mít.
1: Plzínku ne, ale nějakou jako pálenku, která
0: nějakou
1: by
0: pálenku.
1: Za těch 100 let třeba jako...
0: To, ta by jako že by upgradeovala.
1: No pak by to rozbalovali v těch rukavičkách, rozumíš, a říkali, tak tohle má hodnotu 80 milionů korun.
0: No hele, prosím tě, dali tam mince.
1: Mince? Počkej, oni tam dali mince.
0: Peníze, mince, dali tam přesně, jak ty říkáš, nějaký takový 20-stránkový popis naší doby, ale dali tam třeba půl litr.
1: Půl litr?
0: Jo.
1: Jako skleničku, jo?
0: No a dali tam kladívko.
1: Ale víš, co já bych čekal třeba, že by tam dali třeba nějaký, víš, jako hezký porcelán, nebo co umíme, jako vlastně takhle, ona je otázka, co umíme dobře, že jo?
0: Jo, nějakou třeba jako broušenou skleničku, nebo něco.
1: Něco takového, fakt jako něco, nebo třeba lva z nějakého křišťálu. A nebo křišťálovýho lva.
0: Ale já bych tam možná dala nějaký recepty, víš co, jako?
1: Jo.
0: Křišťálovýho lva bys tam dal. No, hele, já nevím, co bych tam, ještě bych tam dala možná nějaký slis, jako vzorek hračky, s čím si hrajou děti, že jo, oni by říkali, co to je?
1: No, herní konzoly, ale ten, já jsem myslel, že by to mělo být jako typicky český. Aby opravdu si řekli, jo, ty Češi, ale tadyhle, oni umějí ze sklem, jako tady...
0: No, má to být svědectví o naší době, no, v naší zemi, na Václaváku, jo.
1: Fotbalovej, hokejovej dres, jako, a aby věděli...
0: Míč.
1: A míč, no, míč radši ne, a no, asi nějaký, jakoby, kousky nějakých věcí, třeba bankovky, že jo, jako, aby věděli, co jsme tady řešili,
0: no,
1: za blbosti.
0: No a kartu možná, platební, nebo
1: no,
0: něco
1: takového. Nebo herní, že jo, no.
0: Protože platební karty už nebudou existovat v té době.
1: To už nebudou, no.
0: A no nevím, no, možná jaký, jako sluchátka.
1: No
0: jako...
1: tak čem jsme dobrý? Hele, pivo máme dobrý, to se ale zkazí, jo. Takže...
0: Recepturu.
1: Recepturu. Z Moravy teda nějakou slivku, hrušku, třešňovit, nějakou pálenku.
0: Určitě.
1: Ve skle jsme furt ještě asi nebudeme úplně marný, takže nějaký sklo. No a pak už jsme to říkali, no, pak asi nějaký tyhle ty věci, co používáme běžně, ale ty jsou globální.
0: No, já bych tam klidně dala nějaký třeba vlasy na prodlužko, jakože se, aby věděli, co se, jak se tady holky jako vylepšovaly.
1: Jo, a dal bych tam krevní konzervu typického Čecha, který není.
0: Takže
1: že?
0: Ačko.
1: No, minus.
0: Ačko s nějakým promile v krvi.
1: Počkej, Bčko, já jsem Bčko, takže B minus.
0: Ačko je nejrozšířenější, jo? Myslím, no. S promile v krvi, rovnou.
1: No tak to je
0: jako
1: jasný,
0: typický Čech.
1: Tam by byly ty tuky a tyhle ty všechny.
0: Bylo by tam všechny ty nemoce, jo, takže by tam byly vzorky, jakoby, no vidíš, už na to kapeme.
1: To je genetický odkaz.
0: Vzorky covidu, český mutace, jo.
1: No,
0: hele, prostě jako kompletka.
1: No, a teda to, no, a pravidla nohejbalu samozřejmě.
0: Jo. Dobře, no. No hele, tak možná i nějaký jako vzorek nějakýho darcovského spermatu by tam mohl být, jako typický Čech té doby.
1: Že bys, aby jsme to zachovali.
0: Zamrazili, no.
1: Tak já se obětuju, no.
0: Hele, jako hele, asi by čuměli. Jako kdyby my jsme to skládali...
1: A co je, a víš, by to otevřeli, a co je jako tohle?
0: Ale vykopejte nám jámu.
1: Jo, a my to tam s Veronikou pochystáme.
0: A my to tam, napište nám tipy, co byste tam dali, my to tady hezky vybereme to nejlepších 30 jako tipů a půjdeme to zakopat někde prostě na Karlák, jo, jo, tajně, můžete jít s náma. Kladívko, rejček, krumpáček
1: prostě,
0: no. Vemte a nenápadně to tam zakopeme pro příští generace našich posluchačů.
1: Dan.
0: Tak jo, děkuju, Péťo, díky, ty za chvíli začínáš, jo, ale jo. Tak já se neloučím s tebou zatím. Děkuju.
1: Zatím, papa.
0: Ahoj.

0: Kdo miluje filmovou sérii Vyšehrad a sní i Laviho, tedy fotbalového průšvihaře v podání Jakuba Štávka, tak už se může pomalu začít těšit na film Vyšehrad 3. S tvrdým I po Ř, 3, Vyšehrad 3. První klapka padla před pár dny, ten třetí díl bude poslední a má se podle tvůrců vrátit ke kořenům toho původního Vyšehradu, bude komornější, znovu spojí Laviho s agentem Jardou a budou se tam vyskytovat také známé fotbalové osobnosti, například Patrik Berger, Roman Bednář, Jan Rajnoch a nebo Vašek Kadlec. Vidět bychom Vyšehrad 3 měli v příštím roce. A za chvíli si pustíme Marias a čeká nás také skladba od skupiny Turnstile.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace, jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Express. Music first. Express FM.

Sixteen Stars, to byla skupina Turnstile. Veronika se s vámi pomalu bude loučit a zítra mě tu zastoupí Míša s Petrem, protože teď právě odjíždím na festival Popmese, z kterého se samozřejmě budu hlásit jak zítra, tak doufám, že i o víkendu. A dnes doufám stihnu Gufrau, tak vám od nich pustím skladbu, kterou nehrajeme zas tak často, jmenuje se Jak robot a kromě Viktora Kala tam hostuje ještě skvělý slovenský představitel nové vlny slovenského rapu, který se jmenuje Simi Living Life. Je to mladý kluk, který má za sebou hostování třeba u Viktora Šína nebo Kelina. Možná byste podle hlasu typovali, že je to takový jako ženský vokál, ale ne. Je to Simi Living Life a mám strašně ráda jeho hlas a taky jeho přednes, prostě mám ráda, když ho poslouchám, těším se, že ho snad někdy uvidím i naživo. Takže, loučím se s Gufrau, Jak robot, mějte se krásně, užívejte léto a uslyšíme se zase takhle naživo ze studia v pondělí. Do té doby ahoj a kdybyste chtěli, tak se koukejte na videa u nás na Expressu, na Instagramu nebo na Facebooku, budu tam dávat určitě záznamy z Popmese. Tak čau.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený chce prosadit, aby 100 miliony korun ušetřené na rekultivaci hnědouhelného lomu ČSA připadly obcím podle původní dohody. Reaguje tak na rozhodnutí společnosti Severní energetická ze skupiny Seven podnikatele Pavla Tykače, která oznámila, že o rozdělení peněz chce nově rozhodovat sama. Německý soud ve čtvrtek poslal do vězení na doživotí 25-letého Afgánce, který loni v únoru v Mnichově údajně úmyslně najel do odborářské demonstrace. V důsledku útoku zemřela dvouletá holčička a její matka. Desítky lidí utrpěly zranění. Soud vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu prakticky znemožuje propuštění z vězení po 15 letech. Přípravy nového fotbalového domova brněnské zbrojovky doprovázejí další nečekané patálie. Plánovaná výstavba legendárního stadionu za Lužánkami, na který fanoušci čekají dlouhé roky, naráží na technické limity úřadů i na čerstvý komunikační střet mezi magistrátem a vedením klubu. Dnes odpoledne je oblačno až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky, na severozápadě Čech až polojasno. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na východní Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během odpoledne oblačnosti od západu přibude a postupně se ojediněle přidají přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 36 stupňů, na horách kolem 22. V dopravě si dejte pozor, na D1 na 192. kilometru ve stěnu na Prahu došlo k nehodě osobáku s motorkou a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Dva osobáky jsou v sobě v ulici Československé armády v obci Klimkovice, okres Ostrava město. V ulici Na Florenci v Praze, na silnici 4494 v obci Uničov, okrese Olomouc, na D6 na 8. kilometru ve stěnu Karlovy Vary, tam projedete jen se zvýšenou opatrností a pozor, pohybují se tam lidé na vozovce, a nehoda 4 vozidel zneprůjezdnila silnici 2099 u obce Staré Sedlo v okrese Sokolov. Posloucháte Express FM, kde vám šťastnou cestu za odpolední drive přeje Petr, budu tu s vámi až do 19. hodiny.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Dobré odpoledne vám v 16.09 na Express FM. Petr právě začíná odpolední drive a v mé společnosti strávíte následující 3 hodiny vysílání. Budu se opakovat, ale je to solo. Na Michala si musíte počkat do příštího týdne, ale to tu zas nebudu já, takže spolu v tandemu tu budeme vlastně až ten následující týden. Každopádně my jsme tu před malou chvílí, pokud jste poslouchali blog Veroniky, si povídali o takzvaný časový kapsly a Veronika mi položila otázku, co bych já osobně odkázal v této kapsli budoucím generacím. No a musím říct, že mě zaskočila. Vlastně jsme se potom tady ještě o tom off-air bavili a napadlo nás spoustu hloupostí a řekli jsme si, že bychom měli udělat z toho takovou anketu, protože je to zajímavý vlastně, co by kdo z nás odkázal jako vzkaz budoucím generacím. My jsme ještě přišli na nějaký kroje a takovýhle věcičky, takže uvidíme, třeba se brzy dočkáte podobný ankety, jako teď můžete vidět třeba na našich sociálních sítích, kde se nás pro změnu náš mladý kolega Miky ptal, co jsou pro nás oblíbené letní songy a co je pro nás oblíbený letní song v současnosti. Já si myslím, že řadu z nich ve vysílání Express FM vám nabízí. No a co vám já nabídu dneska v následujících 3 hodinách, tak je čtvrtek, bude to především o filmu. Po 17. hodině dorazí můj kolega David Mičke ze streamu, aby vám doporučil nějaký bijáky z této platformy. Já osobně vás pozvu na 2 filmy do kina, na 2 filmy na platformy, na 2 filmy na i vysílání, no a samozřejmě to doplním i o Veroničin Filmex, takže bude to film docela pestré, budu tu být nějaký zajímavosti, jak ze světa stříbrnýho plátna, tak z hudebního showbiznisu, zkrátka klasický model Express FM, respektive Express Drive. Takže užívejte, za malou chvíli už tu máme Ellie Goulding.
1: Express.
2: Express Drive.
3: I heard what you said. Just as I was chasing freedom, don't want the pills.
2: Drive.
1: Express.
2: Express Drive.

0: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
9: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
10: Výhry. Slevy. Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

Tak, tohle byla Žory Šínmárfil a my jsme teďko dostali k Oasis, se kterým jsme si tady včera povídali, respektive jsme se tady povídali s mým kolegou Mikim. Mickey zmínil fakt, že by se možná Oasis mohli vrátit na koncertní pódia. Já jsem se dneska na jeho reportáž podíval trošku v zebruměji a možná to vypadá, že se minimálně vrátí do Knebworthu, na legendární místo, kde už v minulosti Oasis vystoupili. Pořadatel CGM Concerts, který se podílel také na úspěšném návratovém turné Oasis, získal totiž licenci, která mu umožňuje uspořádat velký koncert v areálu Knebworth House. A právě tam Oasis v srpnu 1996 odehráli dva legendární koncerty. Celkem je navštívilo 250 000 lidí. A nová licence proto okamžitě rozjela spekulace, že by se kapela mohla na slavné místo vrátit. Je důležitý ale říci, že samotná licence o sobě koncert Oasis nepotvrzuje. Znamená pouze, že pořadatel může na místě připravit hudební akci. V dostupné veřejné žádosti navíc nebyl uveden žádný konkrétní interpret, alespoň to uvádí web NME. No a CGM Concerts má ale s Oasis přímé spojení, protože společně s Live Nation zajišťovali jejich britské návratové koncerty a spekulace potvrzují i dřívější zprávy, podle nichž se uvažuje o dalším velkém turné Oasis v roce 2027. Ve hře má být několik koncertů v Knebworthu a také rozsáhlá série vystoupení na stadionu Etihad v Manchesteru. Nic z toho však ale zatím kapelou oficiálně potvrzeno není. Návrat do Knebworthu by měl obrovský symbolický význam, protože koncerty z roku 1996 jsou, myslím tím koncerty Oasis, jsou považovány za jeden z vrcholů britpopové éry. O vstupenky tehdy požádalo přibližně 2,5 milionu lidí a kapela vystoupila během dvou večerů před 250 000 fanoušky. No, uvidíme, jak to dopadne. Já myslím, že Oasis by se už brzo na tohle téma mohli vyjádřit. No, a my si dáme jednu z jejich pecek. Tady jsou Oasis, Go Let It Out. Express.

která se původně jmenovala Extra Large, by se dneska mohla přejmenovat na Extra Hot. Myslím si, že Češi si na vedra často stěžují, nicméně většina z nich je podle nového průzkumu zvládá poměrně dobře. Úplně bez problémů snáší vysoké teploty jen asi šestina populace. Celkem 84% lidí vedro nějakým způsobem obtěžuje, většina ale zároveň říká, že ho stále dokáže zvládnout bez větších komplikací. Hůř snášejí horko ženy, různé obtíže uvádějí zhruba 2/5 z nich, zatímco u mužů je to přibližně třetina. Výraznější zdravotní problémy se objevují hlavně u lidí starších 45 let. Důležitou roli hraje možnost se během dne ochladit, studenou sprchu nebo koupel má podle potřeby k dispozici 68% Čechů. Více než třetina lidí využívá zahradu nebo zastíněný balkón. Klimatizaci doma mají častěji mladí do 24 let, konkrétně zhruba každý pátý, a klimatizovaný auto má jen 36% lidí, což není tolik. Ještě větší rozdíly jsou patrné na pracovištích a tomuhle tématu se samozřejmě za chvilku budeme věnovat, jaký máte nároky a co pro vás musí váš zaměstnavatel udělat. No a kde podle Čechů začíná skutečně nesnesitelné horko? Polovina populace má hranici kolem 35 stupňů Celsia, pro 18% lidí je až příliš už teplota na 30 stupňů, pětina naopak tvrdí, že nepříjemné horko začíná až při 38 stupních. Nejnižší toleranci mají ženy starší 55 let, pro které leží pomyslená hranice v průměru na 32,5 stupně. Nejlíp naopak vysoké teploty snáší muži ve věku 35 až 54 let. No, průzkum také ukázal zvláštní rozdíl mezi generacemi. Starší lidé horko často snáší hůř, ale klimatickou změnu považují za naléhavý problém méně často než mladí. A za urgentní označilo 37% lidí nad 55 let, zatímco mezi mladými do 24 let to bylo 64%. Jak už jsem říkal, za okamžik se ještě k tomhle tématu vrátíme a já jsem pro vás našel nějaký informace, na co máte v práci nárok a co zaměstnavatel musí udělat, abyste byli v práci v klidu.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
2: Začalo samočištění a vysoušení.
1: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
11: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
13: Express FM.
14: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Já jsem tu před malou chvílí sliboval, že se ještě vrátím k tématu, když teploty stoupají na 30 stupňů, co se může v práci nebo v kanceláři, ve skladu, v kuchyni nebo na stavbě změnit v pořádnou zkoušku. Zaměstnanci ale nemají automaticky nárok na volno nebo klimatizaci, protože zaměstnavatel jim musí zajistit pouze, aby pracovní podmínky neohrožovaly jejich zdraví. Základem je přístup k pitné vodě, ten mimochodem musí mít zaměstnanec na pracovišti vždy, bez ohledu na počasí. Jinou věcí je ale ochranný nápoj, o kterém já osobně jsem dnes slyšel poprvé. Na ten vzniká nárok při zvýšené tepelné zátěži, kdy člověk během směny potom ztrácí větší množství tekutin. U lehčí práce může stačit voda, při fyzicky náročnější činnosti může být potřeba minerální nebo jontový nápoj, který doplní ztracené minerály. No a stejná pravidla přitom neplatí pro všechny profese. Jiné podmínky má člověk sedící u počítače a jiné pracovník na stavbě, v pekárně nebo třeba ve výrobní hale. Posuzuje se nejen teplota vzduchu, ale také vlhkost, proudění vzduchu, fyzická náročnost práce, oblečení a doba, po kterou je člověk horku vystaven. No a zaměstnavatel tuhletu situaci může řešit hned několika způsoby. Může větrat, může instalovat ventilátory, může stínit okna, může přesunout práci do chladnější části dne, střídat zaměstnance nebo zavést bezpečnostní přestávky. A ty se započítávají do pracovní doby. Klimatizace ale obecně není automatickým právem zaměstnance. Důležité je, zda firma dokáže bezpečné podmínky zajistit jinak. A co práce venku? Tam je potřeba počítat také s přímým sluncem a ultrafialovým zářením. Zaměstnavatel by měl podle okolností zajistit stín, pokrývku hlavy, vhodný pracovní oděv, opalovací prostředky a možnost pravidelně odpočívat a doplňovat tekutiny. Často se také říká, že při určitý teplotě může zaměstnanec jednoduše odejít domů. Ale takhle jednoduchý to úplně není. Naše česká pravidla nestanovují jednu univerzální hranici, po jejímž překročení se automaticky přestává pracovat. Zaměstnanec může práci odmítnout jen tehdy, pokud má důvodně za to, že bezprostředně a závažně ohrožuje jeho život nebo zdraví a musí jít opravdu o vážnou situaci. Zkrátka, základní pravidlo tedy zní, zaměstnavatel nemusí každému pořídit klimatizaci ani při prvním tropickém dni poslat celý podnik domů. Musí ale rizika vyhodnotit a udělat vše potřebné, aby lidé mohli pracovat bezpečně. Za malou chvíli tu jsou Dead Cat for Cutie a pak už zprávy.
1: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Řidiči, kteří pojedou směr Brno, ať už po dálnici D1 nebo D2, musí být obezřetní a připravit se na komplikace. Silničáři totiž připravují další krátkodobá dopravní omezení při přestavbě mimo úrovňové křižovatky D1 a D2 Brno-Jih. Americký prezident Donald Trump pohrozil vysokým trestem vězení těm, kteří podle něj médiím poskytli informace o údajném nedostatku raket a další munice v amerických ozbrojených silách. Zprávy o vyčerpaných zásobách označil za nepravdivé a uvedl, že Bílý dům bude vůči podobným únikům postupovat velmi tvrdě. Další krok v cestě za snem. Fotbalisté Hradce Králové hostí v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy turecký Bešiktaš. Duel má výkop 19 hodin a online reportáž můžete sledovat na webu sport.cz. Dnes noci bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. K ránu bude srážek ubývat, nejnižší teploty 21 až 17 stupňů, na západě a severu Čech kolem 14, na horách 13. Pokud cestujete autem, pozor si dejte v ulici Hartigová v Praze. Cyklista se tam potkal s osobákem, neprůjezdný je pravý jízdní pruh, na místě už by měla být policie České republiky. Další nehody jsou v ulici Jana Želivského v Praze, na silnici 396 u obce Tulešice v okrese Znojmo. Pozor, tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Další nehody vás přibrzdí na silnici 105 v Petrovicích, část obce Vilasova Lhota v okrese Příbram, na silnici 201 u obce Kralovice v okrese Plzeň Sever nebo na silnici 273 u obce Vysoká, okres Mělník. Tam je kolona dlouhá skoro půl kilometru. Jezděte opatrně na Express FM do 2:00. Vysílání vstupuje odpolední drive a ze studia vás zdraví Petr.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Posloucháte Express FM, posloucháte Odpolední drive, je čtvrtek 6. srpna, máme 17.07 a to je ten správný čas, aby se u nás ve studiu objevil náš milý kolega David Mičke ze streamu. Ahoj Davide.
1: Ahoj Petře.
0: Jak se daří?
1: Výborně.
0: Výborně.
1: Práce je skoro za mnou, těším se na oslavu narozenin svého bratra, bude to fajn.
0: Jo, tak opatrně v tomhletom vedru, víš jak to končí, jako abyste nepřepálili start.
1: Věřím, že to zvládneme, ale děkuju za varování.
0: Je to hodně tekutin hlavně.
1: Je mi to jasný.
0: Co jsi pro nás dneska připravil?
1: Na streamu tenhle týden přistála novinka, česká novinka, která byla, o který bylo dost slyšet v době, kdy šla do kin, jde o film Fotograf. Je to film inspirovaný životem a dílem slavného českého fotografa Jana Soutka a v hlavní roli tam exceluje Karel Roden. Je to film od výrazný český režisérky Ireny Pavláskový, od který vlastně na streamu najdete řadu filmů. A tenhle ten film je taková exibice Karla Rodena, který mu ta role excentrického umělce nesmírně sedla.
0: Já teda jsem měl to štěstí, že jsem v tom ateliéru pana Soutka byl, to asi 2 roky, co jsme tam s mým kolegou Milošem zavítali.
1: Máš fotku?
0: Mě to bylo trapný tam něco fotit, ale...
1: Ne, ty jsi si stal modelem třeba.
0: Ne, to rozhodně ne, to bych si ani neto, jako, ale vím, že jako musím říct, že tam ten genius loci, když vidíš ty stěny takový, ty zašmouhaný a ty legendární fotografie z obalu desek Soul Asylum a takhle, jako má to opravdu svou atmosféru. A promiň, že jsem tě skočil do řeči, to jenom tak pro atmosféru.
1: Ne, úplně v pohodě, já si dovedu představit, že to asi není takový ten klasický IKEA byt, že jo? Že
0: to ne, to rozhodně není IKEA byt.
1: Je to takový jako, je to svižný film, má to jako kolem 2 hodin, ale nabízí to různý obrazy z toho života, ať už vlastně všechno to je, je to inspirovaný tím životem, takže není to úplně přesně jako autobiografický, ale asi do jistý míry to popisuje ten život Jana Soutka, génia umělce, který velmi těžko vyvažoval ten svůj umělecký život s tím osobním a i o tom je ten film.
0: No hlavně je tam i taky naznačeno to, co se mu stalo, jako jo, to, co mu ta jedna z ženušek udělala a jak ho prostě o všechno připravila, jo, což myslím, že byla Sára Soutková a my jsme se spolu o tom bavili, bohužel je to prostě taky svým způsobem smutný příběh.
1: Je to, ten film je mnohovrstevnatý, já tyhle ty podrobnosti neznám, ale vím, že se to tomu věnuje a bylo to hodně propíraný v médiích. Ten film je zajímavý, doporučuji ho vidět, jo. Je to dílo, v kterých tady tolik nevzniká.
0: Mm-hmm, super, no tak my si pustíme teďko Peggy Gou a ty nám potom řekneš další tipy, jo?
2: Express Drive. Na Expressu.

0: Máme dneska filmový čtvrtek, hostem ve studiu je David Mičke ze streamu. Za sebou máme jeden tip, a to na domácí film, tak já doufám, že ty další už budou ze zahraničních luhů a hájů.
1: Je to tak, dokonce nás to dostane až do Austrálie. A po fotografovi českým filmu s Karlem Rodenem o Janu Sauckovi mám něco úplně jiného. A mám tady takovou správnou letní vyvražďovačku, takový survival horror, což je taky žánr, který se pořád vrací, a vlastně ty hororový žánry si teďka drží nesmírnou popularitu. Tenhle ten film se jmenuje Wolf Creek, na streamu najdete první i druhý díl a je to o tom, jak baťuškáři se vydají doprostřed ničeho v Austrálii, kde je kráter od meteoritu Wolf Creek právě. No, narazí tam na takovýho strejčka, který se tváří, že jim chce pomoct, ale vlastně pak úplně ne. A je to o tom, jak oni před ním nějak unikají, a připomíná to spoustu takových těch hororů typu Texaský masakr motorovou pilou, Jeepers Creepers, všechny takový ty... Není to úplně typický slasher, kde by prostě jako lítali všechny možný vnitřnosti a tak, ale je to spíš to buduje nějaký napětí a ten film se jako vyne jako nejdřív jako docela pomalu, ale pak se to poměrně rozjede.
0: Já jsem ho viděl, ten film, i když jako horory moc nemusím, nebo rozhodně se na ně nemusím koukat sám, a vždycky mě baví jako ta předehra v těch hororech, kde jako v podstatě to samý jako nevázaná zábava,
1: pohoda.
0: Vyrážíme mladí zamilovaní, nadšení, vyrážíme pěky, užijeme si to a najednou šup a veme to úplně jiný spát. Ale to má tak, několik dílů, nemá?
1: Tohle to má dva díly, na streamu najdete dva díly.
0: No.
1: Třetí díl, ten je teďka v přípravě. Byl tady nějaký lidi tady viděli, nebo nějaký lidi tady viděli. Trochu populární tady byl i seriál, ten, který má nějaký zhlídnutí. Ten na streamu bohužel nenajdete, ale doporučuji vám se podívat aspoň na ty první dva filmy, které vlastně pomohly, řekněme, vytvořit tenhle ten hororový fenomén, protože ten první díl vznikl jako nízkorozpočtovka, asi za milion, myslím, australských dolarů, něco takovýhleho, a vydělalo to asi 50krát tolik.
0: Já musím doporučit, jako pokud máte rádi přesně takovou tu letní odvázanost a pohodičku, tak si to dejte. A pokud se rádi bojíte, samozřejmě. Víc říkat asi nebudem, prozrazovat, ne?
1: Ano, tohle je velká pohodička, tenhle film. tak je lepší sledovat jako strasti někoho jiného, než řešit ty svoje, že jo?
0: Přesně tak. Při těch strastech cizích lidí přijdete úplně na jiný myšlenky.
1: Rozhodně.
0: No a myslíš si, že dorazíš i příští týden, když tady bude Michal?
1: Já tady Michala nemůžu nechat samotného, příští týden určitě za ním dorazím.
0: Víš, v úterý k nám chodí Maruška Irová doporučovat knihy, a já jsem jí v úterý říkal, hele, když tady budete sami, mohla by si na Michala připravit nějakou jako nějakou pintičku, vychytávku nebo nějakou jako zajímavost, kterou třeba nebude čekat nebo co takového, tak ty bys mu taky mohl třeba doporučit něco jako zajímavého.
1: Jakože bych ho tady rozhodil uprostřed živýho vysílání.
0: No, je samozřejmě, to by bylo úplně ideální, samozřejmě, kdyby si fakt jako o trošku tady to...
1: S takovým profíkem, ale no tak, je to výzva.
0: Ale já předpokládám, že filmy o YouTube tam nemáte.
1: Filmy o YouTube ne, ale máme tam jiný kapely, nebo filmy o jiných kapelách. No, třeba Abraxas.
0: No, třeba, ale já si myslím, že když mu to trošku uděláš pestrý, že Michal bude rád, ale tím samozřejmě nemyslím to zle, myslím tím spíš, abyste si to tady spolu užili v době mý nepřítomnosti, no a já se budu těšit potom ten víkend následující. To už budem v podstatě za půlkou v podstatě budem před koncem prázdnin, tak to už by se skoro hodilo potom něco zpátky do lavic, viď?
1: Zamyslím se nad něčím takovýmhle, měl jsem tam něco, co bude směřovat i k výročí okupace, ale možná...
0: Vidíš, to taky to není špatný nápad.
1: Možná najdu prostor na obě ty tematické škatulky.
0: Tak jo, já ti moc krát děkuju. Užij si dnešní oslavu, důstojně se s bratrem občerstvěte a ať vás zítra nebolí hlava, a spolu se vlastně uslyšíme za 14 dní a uvidíme.
1: Budu se těšit.
0: Měj se fajn.
1: Taky. Express. Express Drive.

0: Tohle byl Fat Dog s trackem Cancel Me, I'm Tired. No a za malou chvíli vás čeká ještě Sombr, Crystal, Lana Del Rey nebo Harry Styles, ale především Veronika Koloušková je pochystána s Filmexem. No a já ho potom doplním dalšími kinotypy. Poslouchejte.
1: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou cít, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
8: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
9: Výhry.
10: Slevy.
9: Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
14: Vyslev se na to, Franto!
15: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: Music. First.
16: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Herečka a výtvarnice Ester Geislerová v celovečerním dokumentárním filmu Dvě deci tuše hledá svého tátu. Mezi tahy štětce, na dně sklenky, v Tokiu, kde pracoval ve vzpomínkách jeho kamarádů i v nejosobnějších rodinných archivech. Její osobitý dokumentární portrét je intimní výpravou dcery do vnitřního světa jejího předčasně zesnulého otce, uznávaného japanologa a kaligrafa Petra Geislera. S kaligrafií, fotografií, novinových článků, překladů, básní, dopisů i ze vzpomínek žen, přátel, dětí, studentů a kolegů se skládá mnohovrstevnatý obraz křehkého umělce, který pro vlastní rodinu zůstal v mnoha ohledech záhadou. Kontrast mezi šedí normalizačního Československa a pulzujícím Tokiem 80. let ilustruje rozpor mezi touhou po svobodě a ubíjející každodenností.
2: Když jsi dítě, že, tak ti přijde všecko, co tě obklopuje, normální, ale pak jsme si nějak všimli, že táta mluví hodně legračně do telefonu s nějakýma lidma.
3: A najednou ten Petr dostal jinou dimenzi. Říkám, cože?
2: Je strašně moc věcí, jako nás naučil tím, že on je měl rád.
4: Jako kdyby prostě trošku šlápl na plyn. Jako co tady? Tak jdu dál.
1: Do kin přichází také doposud nejosobnější film španělského režiséra Pedra Almodovara Hořké svátky. Okouzlující Elza přijíždí v roce 2004 na slunný ostrov Lanzarote, aby utekla před životní krizí a začala tam hledat nový začátek. To je příběh, který píše stárnoucí režisér Raul. Události a postavy však podezřele připomínají osud jeho blízkých, kteří mu začínají klást nepříjemné otázky. Hlavní roli stvárnila Barbara Linney.
5: ¿Me quito el albornozo?
6: Cuando quieras. Está todo casi listo.
5: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
6: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
7: Tengo 20 años de tu vida aquí. Y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
8: No te reconozco, Mónica.
7: Ya sé que no me conoces. Pero yo a ti sí.
0: Express Filmex.
9: Na Express FM.
10: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
9: Express.

0: Tohle byl Harry Styles, American Girls. Veronika Kolušková vám před malou chvílí nabídla své kinotipy, ke kterým já přihodím ještě dva. Tento týden je podle všeho poměrně pestrý, ale hlavně bohatý na námi doporučované tipy. Takže začneme opět doma. A sice filmem, který se jmenuje 6 gramů, vypráví o tom, jak se 4 otcové potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka po tom, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinýma výmluvama a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině a přece by si na lyžařský výcvik takovýhle sáček s takovým materiálem nevzalo. Ředitelka ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. No, z celé z té schůzky se stává sled různých nedorozumění, obvinění a čím dál víc absurdnějších situací. Prostě jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem. To je nová česká komedie, která trvá 90 minut. Režii dostal na starost Miroslav Ondruš, hudbu Ondřej Brousek a co se týká hereckého obsazení, tak to je podle mě docela nabušené, protože představí se v hlavních rolích Ondřej Vetký, Jiří Mádl, David Novotný, Martin Pechlát, Lenka Vasáková, Petr Uhlík, Jiří Vihorálek, Erika Stárková, Klára Isová a takhle bych mohl jmenovat dál až po Oskara Hesse nebo Jana Nedbala. Takže 6 gramů český, nový český film, nová česká komedie. No a ten druhý film, ten zase pochází ze země galského kohouta, jmenuje se Americký sen a pochází od producentů celosvětového hitu Nedotknutelní, o kterým jsem tu nedávno mluvil a který byl k dispozici, mám pocit, že na platformě i vysílání. Tento příběh je inspirativní i emotivní zároveň a založený na skutečných událostech. Film vypráví neuvěřitelný osud dvou outsiderů, kteří navzdory nepřízní osudu, předsudkům a mnoha překážkám dokázali naplnit svůj americký sen a navždy změnit tvář světového basketbalu. Takže bude to něco mezi žánry komedie, sportovní i životopisný a navíc to svědčí o tom, že tyhle ty sportovně lazené snímky jsou momentálně u nejenom českého diváka oblíbeny. Takže Americký sen, francouzská záležitost právě ode dneška v kinech. No a co se týká hudby, tak vás čeká novinka od Leny, Vetlek, no a pak už budou zprávy.
1: Express. Express Drive.

0: vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? EcoRaster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. EcoRaster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Později už tam budem?
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
10: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Řešení segregace se za poslední roky v Česku neposouvá a riziko mnoha milionových sankcí ze strany Evropské unie je čím dál blíž. Státu se ani po téměř dvou dekádách od rozsudku Evropského soudu pro lidská práva nepodařilo zarazit praktiky, které odsouvají romské děti do segregovaných škol. Na velký problém chystá ministerstvo školství novou strategii. K zodpovědnosti chce pohnat města a obce, které takové školy zřizují. Od začátku roku 2026 zastřelili na celém území Slovenska 28 medvědů hnědých. V průběhu celého roku 2025 tam přitom tímto způsobem usmrtili 213 medvědů. K útokům této šelmy na člověka však nadále dochází. Prezident FIFA Gianni Infantino po mistrovství světa zůstává středem pozornosti. Schytává kritiku za to, co se dělo na nedávném šampionátu, ale i za plány, které teprve začal představovat. Poslední kauza? Údajně slíbil příští finále Maroku jednomu z pořadatelů mistrovství světa 2030, a to v případě, že africká země na oplátku slíbí podporu Infantinovi. Jehož pozice v čele světového fotbalu je nyní výrazně otřesena. Informoval o tom deník The Times s odvolání na nejmenovaný zdroj. FIFA to popřela. Zítra očekáváme jasno až polojasno, ráno a odpoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30, na horách kolem 19. Nehody komplikují situaci napříč republikou, momentálně například na silnici 611 v katastru obce Lhota pod Lipčany v okrese Hradec Králové, v ulici Kolbenova v Praze, na D5 mezi kilometry 64 a 63 ve směru na Prahu, na silnici 19829 v katastru obce Planá v okrese Tachov, na silnici 01144 u obce Bystřice v okrese Frýdek Místek a v ulici Hodkovická v Liberci. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM, kde právě po 18. hodině do finále vstupuje odpolední drive a ještě jednu hodinu vysílání tu s vámi bude Petr.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Posloucháte Express FM, posloucháte odpolední drive, společnost vám dělá Petr a vy víte, že čtvrtky my trávíme většinou v kinech nebo na platformách. Kina máme za sebou, teď vám dám dva tipy na platformy, respektive jeden tip jsem opravdu viděl a na jeden se chystám. Nedávno, respektive před pár dny, jsem zhlídnul film, který je k dispozici na platformě Amazon. Ten film se jmenuje Spasitel, v hlavní roli s Ryanem Goslingem. Vypráví o tom, jak učitel přírodopisu, který ho právě stvárnil Ryan, se probudí na vesmírné lodi vzdálené světelné roky od domova, aniž by si pamatoval, kdo je a jak se tam dostal. No a když se mu paměť vrátí, začne si odhalovat svůj úkol, vyřešit záhadu tajemné látky, která způsobuje vyhasínání slunce. Takže má misi zachránit lidstvo a samozřejmě se mu to daří, nedaří, nebudu dál prozrazovat, musí však využít svých vědeckých znalostí a nápadů. No, já jsem svoje dojmy z tohoto filmu konzultoval právě s Veronikou, starou filmařkou. Jí se ten film moc líbil. Mně se ten film docela líbil, i když chvilkama jsem si připadal, že se koukám na pohádku pro děti. O režii se podělili Phil Lord a Christopher Miller, ale já bych chtěl tomu filmu vytknout především hudební složku, kterou dostal na starosti Daniel Pemberton, chlápek, který toho už jako pro film a pro filmovou hudbu udělal mnoho. Tady v tom filmu podle mě nevěděl, co si počít. A tak vás čeká takovej hodně zvláštní mix skladeb a filmový hudby. Chvilkama si říkáte, že jste někde v Buenos Aires na tangu, chvilkama mě to přišlo jak z Avatara. Opravdu hudba byla v tomhle případě rušivá, nicméně film Spasitel se určitě líbí, podle mě hodně proto udělali i holky, protože Ryan Gosling je tam přece jenom neodolatelný. Na ČSFD má 84%. No a na co se chystám, je film, který je k dispozici na HBO Max. Je to litevský film, jmenuje se Šiaulinská kronika a vypráví o tom, jak do Litvy z kraje 90. let dorazil kapitalismus a západní kultura a Rimantasovi je 17, hraje rugby, kšeftuje po nocích a pod vlivem krásné Moniky začíná objevovat sílu literatury a drsnou realitu sociálních sítí. Má se jednat o takový mix humoru a mimořádně autentických 90., kdy kromě protagonistů dospívala celá země. Takže tyhle ty dva filmečky, jo, a ještě doplním, že na ČSFD do krásných 80%, tak uvidíme. Třeba vám za čas budu schopen říct, jak se mi ten film líbil. No a ještě vás čeká takový pásmo e-vysílání a tentokrát to bude o něco současnější než běžně. Teď už ale Cindy Marceau.
1: Express Drive. Na Expressu.

0: Byl Wilkinson a Talley Riley s trackem Dirty Love. No a my už máme za sebou kinotypy, máme za sebou platformy, ovšem ne všichni si předplácí nějakou tu filmovou platformu a právě pro ně tu máme tipy na e-vysílání, kde je to kompletně zdarma. Nejdřív dáme opět domácí tip, a to z roku 2023, konkrétně se jedná o film Bod obnovy, který vypráví o tom, jak v Evropě roku 2041 mají všichni lidé ústavní právo prožít jeden celý život a pokud se vám stane nějaká nehoda, jste oživeni a můžete pokračovat dál ve svém životě. Stačí si každé dva dny pravidelně vytvářet digitální zálohu své osobnosti, to znamená bod obnovy. Ale zasloužíš si vůbec lidstvo právo na druhou šanci? O tom vypráví tenhle ten skvěle stvárněný film, jehož režisér Robert Hloss do hlavní role obsadil herečku Andreu Mohylovou. Ta stvárnila mladou detektivku odhalující zločin jiné dimenze, než jsme prozatím zvyklí. Myslím si, že to je moc zajímavý film a doporučuji bod obnovy z roku 2023. No a ten druhej, ten opět bude malinko starší. Já jsem sliboval aktuálnější věci, ale nakonec to vypadá, že tenhle ten je z roku 1984. Jedná se o film 100 dní v Palermu, je to v podstatě klasika. Je to italsko-francouzský film, který vypráví o tom, jak na jaře roku 1982 byl generál karabinierů jmenován prefektem v Palermu a tento populární neohrožený bojovník proti terorismu má stát v čele boje proti mafii, která už začala stát rozkládat zevnitř. Myslím si, že už víte, jak tyhle ty příběhy plynou a že boj proti mafii nikdy není lehká věc. No a tenhle ten chlápek, který ho skvěle stvárnil Lino Ventura, postupně odhaluje spojení mezi mafií, státní mocí a bankovními institucemi, kde se perou mafiánský prachy. No a jakmile tu chobotnici odhalí, začne odsekávat jedno chapadlo za druhým, ale znáte mafii, to prostě si nemůže nechat líbit. Takže 100 dní v Palermu a bod obnovy, dva kousky na e-vysílání.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
3: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopáčku do trashové zadnice. Headliner, to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba. Express.
5: Music first.

0: Charlie XCX, wink, wink. Myslím si, že každému z nás se někdy v životě stalo, že dostal nějakou nabídku nebo šanci, kterou nevyužil nebo se jí nechopil a pak litoval. A teď si představte, že vám někdo nabídne roli v budoucí filmové klasice a vy řeknete ne. Zdá se vám příliš divná, nebo se bojíte, že budete zaškatulkováni jako podivnej herec, herečka a tak dále. No a potom sledujete, jak roli převezme někdo jiný a film se zapíše do filmové historie. A přesně to se stalo i několika největším hollywoodským hvězdám. Třeba Denzel Washington odmítl účast v thrilleru 7 Davida Finchera, když se ho později časopis Go ptal, kterých odmítnutých rolí lituje, bez dlouhého přemýšlení jmenoval právě 7 a také drama Michael Clayton. V 7 nakonec jednu z hlavních rolí, hlavních detektivních rolí strávil Brad Pitt a Washington později vysvětloval, že mu příběh původně připadal až příliš temný a znepokojivý, což měl pravdu, ten příběh je temný a znepokojivý, ale skvělý. No a když ten film hotový viděl, uznal, že udělal velkou chybu. Velkou chybu asi udělal i Josh Hartnett, protože na začátku tisíciletí odmítal velké superhrdinské projekty. Nechtěl se totiž stát pouhou hollywoodskou značkou. No a řekl ne i možnosti zahrát si Batmana pro Christophera Nolana. Později ale uvedl, že ho nemrzela ani tak ztráta samotného kostýmu netopířího muže jako promarněná příležitost, ale hlavně, že nespolupracoval s Nolanem. No a tím Batmanem se stal nakonec Christian Bale. Kate Hudson dnes považuje za špatné rozhodnutí, že odmítla film Ďábel nosí Pradu. Nabídka se jí časově křížila s jiným projektem a tak dala přednost již domluvené práci. Film s Annie Hathawayovou a Meryl Streepovou a Emily Bluntovou se ale stal obrovským hitem a Hudsonová své tehdejší rozhodnutí označila jednoduše jako špatný tah. Překvapivého kariérního rozhodnutí lituje také Leonardo DiCaprio, který za svůj život hrál v podstatě v samých trhácích. Za svůj největší herecký omyl označil odmítnutí hlavní role v dramatu Hříšné noci. Dirka Digglera nakonec zahrál Mark Wahlberg a DiCaprio tehdy dal přednost Titaniku, takže se rozhodně nedá říct, že by jeho kariéra utrpěla. Přesto ho mrzí, že si nezahrál ve filmu režiséra Paula Thomase Andersona. No a čerstvý příklad přidal Jack Black. Ten prozradil, že odmítl namluvit padoucha syndroma v animovaném filmu Úžasňákovi, protože požadoval, aby byla postava výrazně přepracována. No a studio nakonec angažovala Jasona Leeho a z filmu se stal jeden z Blackových nejoblíbenějších animáků. Odmítnutí dnes označuje za největší lítost své filmové kariéry. No jo, tak už to v tomhletom světě chodí. Vás za malý okamžik ale čekají Blackies, domácí PSH anebo Jungle.
1: Express Drive. Na Expressu.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej co minut.

0: papír. Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny, tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle doplňte.

0: Foo Fighters, skvělá věc, My Hero. Foo Fighters jsou momentálně na turné a zrovna včera při koncertě oslavil 67. narozeniny jejich kytarista Pat Smear. Tahle ta legenda hrála v mnoha kapelách, mimo jiné i v Nirváně, a na sociálních sítích jsou k vidění videa poměrně dojemná, kdy kapela Petovi přála a pustila mu takový sestřih video, ve kterém zrekapitulovala v podstatě jeho dosavadní život. No a kdo jim předskakuje na tom americkém turné? Třeba dnes hrajou v Detroitu. No a jednou z předkapelů jsou i Queens of the Stone Age. No a Queens of the Stone Age mají smysl pro humor a právě spustili vlastní linku pro stížnosti. Kapela zřídila nepřetržitou telefonní linku, na kterou mohou fanoušci volat a zanechávat své stížnosti, připomínky i nejrůznější výhrady. Samozřejmě, že to není klasická zákaznická podpora, ale je to recese a mimochodem Josh Homme a jeho parta je známá tím, že má blízko k černému humoru. No a volající na tuto linku se setkají s automatickým telefonním systémem a mohou si vybrat z různých možností, případně nahrát vlastní vzkaz. Fanoušci už linku využívají například k žádostem o konkrétní skladbě na koncertech nebo ke stížnostem na písně, které kapela dlouho nehrála. No, já si myslím, že to je fajn. Pro mě osobně Queens of the Stone Age patří momentálně k nejlepším rockovým kapelám na světě a co se týká jejich koncertování, tak oni se na turné s Foo Fighters zdrží teďko do zhruba konce září. No a co se týká v říjnu, tak například po 20 letech vystoupí v Reykjavíku. No, my si dáme jednu jejich věc, a sice The Way That I Used To Do.
1: Express. Express Drive.

0: francouzská dvojka Air. Máme krátce před 19. hodinou, což znamená jediné, nastal čas se loučit. Přátelé, kamarádi, děvčátka a chlapci, mějte se krásně. Mějte se rádi a poslouchejte hudbu, třeba tu, co vám nabízíme na Express FM. Já budu zpátky v jeho vysílacím studiu zítra, opět o hodinu dřív, to znamená v 15 hodin, protože zastoupím i Veroniku. A pátek je programově nabitej, takže vám dáme nějaký dám vám nějaký programový tipy. Přihodím nějakou čerstvou hudbu, tentokrát podle mého výběru. No a to všechno doplním klasickými informacemi, vědeckými studiemi a tak dále. Děkuju vám za pozornost a těším se na slyšenou. Samozřejmě, že vysílání Express FM pokračuje i nadále. Můžete se těšit na pěkný pecky. A pokud už nevíte, co by a potřebujete nějakou inspiraci, web Express FM je vám k dispozici. Pizzamír.
1: Express. Express Drive.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou po...

0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Potisk, trička, bela, CZ.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstává.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou.

0: Fresh.
1: Je tu Fresh, jsou tu dvě hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kučera. No a dnes uslyšíte novinky od White Flowers, Editors nebo Tomora. Tohle ale byla americká kapela Young the Giant, která přináší melodický indie rock s emotivním nábojem a byla to skladba Ships z její nové desky Victory Garden. No a tohle je americká kapela Cindy, která staví na jemném indie popu a z desky Another Country, tady je skladba The Violence. Já vám přeju příjemný poslech.
0: Express Fresh. Express Fresh. Na Express FM.

Americká kapela Crocodiles vydala nové album Greetings from Hell, tohle byla skladba Still Kids z této desky, no a tohle je australská zpěvačka Emma Lewis, která vydala nové album Sunshine for Happiness. Tady je z ní skladba Dust.

Americká herečka a zpěvačka Maya Hawke, známá samozřejmě také ze Stranger Things, přináší nové album Maitreya Corso, je to moc fajn deska a tohle z něj byla moc fajn skladba Love of My Life. No a tohle je britské duo White Flowers, které kombinuje dream pop a postpunk, a z jejich nové desky Dreams for Somebody Else tady je skladba Tear. Express.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Ratatararata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
3: Express FM.
4: Hudba, hudba. Na prvním místě.
3: Posloucháte hudební speciál.
4: Speciál na Express FM.

Britský producent Kitchen Flies přináší jemnou elektroniku, a to v podání skladby Diving ze skladby Beats and Pieces římská 2. No a tohle je americký projekt Hit Like a Girl, který kombinuje indie, rock a pop. No a se jich nové desky Burning at Both Ends, tady je skladba You Are in Love.

Americká hudebnice Julia Cumming nabízí introspektivní indie pop. Tohle byla skladba Emotional Labor, nebo něco jako emocionální dřina z desky Julia. No a tohle je kanadská kapela Metric, která vydala nové album Romanticized Dive a z něj toto je skladba Time is a Bomb.

Americký hudebník White Fans přináší psychedelický rock ve skladbě Evaporating Love z desky Orange. No a tohle je americký producent Zoo, psáno ZHU, a z jeho nové desky Black Midas tady je skladba Five Star.

Britský pianista Dave Stapleton přináší klidnou instrumentální skladbu Resolve z desky Quiet Fire. No a tohle je americké duo Dwight and Nicole, které nabízí soulový pop ve skladbě Wasting All My Time z alba Day or Night.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Tohle byl americký producent Flying Lotus, který se vrací ke svým experimentálním kořenům, a tohle byla skladba Hello z jeho nového alba 1983. Taková abstraktní a rytmická věc. No a tohle je americký projekt Jam Club, který přináší minimalistický indie pop. Tady je z nové desky Emerald Press skladba Garlands.

Americká hudebnice Hannah Liu nabízí temný introspektivní pop ve skladbě Move in Silence z její eponymní desky, tedy Hannah Liu. No a tohle je německý producent Ten Snake, který jako vždy přináší

Projekt Tomora spojuje Tomara Lulence a Auroru a společně vydali nové album Come Closer, z nějž tohle byla skladba The Thing. No a tohle je britská kapela Editors, která se vrací na scénu s temnější a alternativně rockovější skladbou Call It In.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.
2: Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na expressfm.cz.
3: Posloucháte hudební speciál.
2: Speciál na Express FM.

to byl britský hudebník Minute Taker, který vydal melancholický indie pop ve skladbě Dancing into Oblivion z alba The Oblivion. No a tohle je holandský producent Beatrice a jeho nová skladba Illusion s moderním tanečním zvukem.

Americký hudebník John Mouse přináší lo-fi synth-pop s filozofickým podtextem, a to ve skladbě Do Your Best, kterou jste právě slyšeli a která je z alba Love Is Real. No a tohle je americký projekt Ghost City, který nabízí atmosférický indie pop ve skladbě Portrait.

Britský projekt Adsia přináší elektroniku s ambientními prvky, tohle byla skladba s názvem Pulsars. No a tohle je americký projekt Terror Cactus, který kombinuje latinské rytmy s elektronikou ve výborné skladbě Transmission Clandestina.

Projekt Retro Kid nabízí Synthwave s nostalgickým nádechem, přesně taková byla skladba Found You, kterou jste právě slyšeli, a tohle je americký projekt Sunrom a jeho skladba I Just Try z alba Everlight. Express Fresh.

Fresh. To bylo z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když si Fresh naladíte opět za týden ve čtvrtek v 9 večer, no a Fresh najdete na Facebooku i na Spotify. Tady na závěr je německý producent DJ Koze a jeho nová skladba Bobby. To je ode mě vše a hezký zbytek večera vám přeje Pavel Kučera. Express Fresh. Express Fresh. Na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
4: Co je nového na Express FM?
3: Koukněte na expressfm.cz.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Music. First. Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

to tak a tak to mám rád. Mě nesere svět, dělám to, co mám. Všechny chyby světa vidím jako vy, ale stejně si nenechám vzít svůj klid. Taky byly doby, kdy jsem neměl nic. Miloval jsem život a chtěl jsem víc, ale prachy nikdy nebyly můj první cíl. Ty přišli sami s tím, jak přišli skills. Všichni pořád brečí, jak jsou doby zlý. Všechny chutě mdlí a všechno plný ostří. A děti v repuštikách jsou hrozně super. Přitom skills jsou nulový, byl bych to prutem. Báby plkaj o tom, jak je mládej.